Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

ptíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si

0: Poklidnou 14. červencovou noc s Blaníkem vám přeje Mirek Téra, že kolega Pepa Černý má ve svém odpolední vysílání každou středu svého parťáka, určitě víte. A pokud jste byli s Blaníkem i tu minulou středu, pak asi víte i to, že tentokrát jím byl zpěvák Ondřej Ruml. Rozhovor se točil kolem jeho lásky k hudbě Davida Bowieho, kolem nové filmové písničky, která zazní ve čtvrtém pokračování filmu Bobule, ale také o počasí. Jak je na tom Ondra Ruml s letním počasím? Vyhovuje mu?
1: Já jsem z Jablonce nad Nisou, z podlůří Jizerských hor a já vždycky říkám, že jakmile začne mrholit venku, udělá se taková trochu mlha a je tak jako lezavo těch 8-7 stupňů, tak já poukřeju, protože to je můj domov. Tak jsem byl zvyklý, v Jablonci je takhle prostě 3/4 roku. Člověk jako tak sedí doma a slyší, jak prší venku a je mu dobře vlastně. Takže já vůbec nejsem jako na ty letní parna, na to já moc nedám, já radši někde zalezlej a vždycky pak večer, když je lední večer, vlahý letní večer, tak to mě jako baví, ale přes den jsem úplně na to slunce, to mi vadí, to nemám rád.
0: Celé povídání si poslechněte přes stránky radioblaník.cz, kde má Pepa se svými parťáky své vlastní místo. A další premiérové povídání si nalaďte opět tuto středu v 16 hodin v našem živém vysílání. Noční Blaník ve svých dalších minutách nabízí opět poctivou porci hezkých českých písniček. Tak ať se líbí.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Příjemnou letní noc s Blaníkem vám za celý náš kolektiv přeje Mirek Téra. Dnes máme úterý 14. července. A pokud je vám toto datum, řekněme, povědomé, napovím, že je máte nejspíš spojeno s Karlem Gottem, který se tedy narodil přesně před 87 roky. To je v roce 1939. A letos 1. října to bude už 7 let, co náš svět opustil. Další významnou hudební osobností a spojenou s tímto datem je Michal David, kterému tímto blahopřejeme k 66. narozeninám. Zapomenout nesmíme ani na 34 638 Karolín, dále 3041 Karolinu a 251 Larisu, které nám připomíná kalendář. Těm tedy přejeme krásný sváteční den. Na tento den připadá také jedno zajímavé výročí. V době streamovacích služeb a internetových rádií už málem zapomínáme na ve své době velmi populární zvukové formáty MP3, které se

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Jsem vůně, kterou pláveš, když proskočím

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Do nového dne, úterý 14. července, takhle časně vstupujete ještě stále s nočním blaníkem. Náš krajánek pro vás celoročně vyhledává lákavé cíle, kam se můžete třeba s celou rodinkou vydat na výlet. Nedávno to byla i hvězdárna Jičín v Královéhradeckém kraji, která letos v lednu oslavila 10 let svého působení, přestože její tradice sahá mnohem dál do minulosti. V srpnu zde chystají poměrně dost zajímavé akce pro veřejnost, to nám prozradil Matyáš Haas.
1: Je to tak, v srpnu během asi 2 týdnů tady chystáme 4-5 akcí, kdy nás čekají Perseidy, noční pochod Českým rájem, zatmění slunce, který bude letos skvělý, protože v České republice bude asi 87% zatmění, a potom hned týden potom je zatmění měsíce.
0: Taková byla návštěva našeho krajánka Martina Císaře na hvězdárně Jičín, a kam nás pozve dnes, zjistíme z denního živého vysílání Rádia Blaník. Ať vám tedy i nadále v naší společnosti hezky přeje Mirek Téra, posílám další hezké české písničky a přeju pohodové léto.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 14. července. Dnes má svátek Karolína a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Hluboké nad Vltavou začíná léto v Alšově Jihočeské galerii. Nabídne výstavy zaměřené na krajinomalbu středoevropského symbolismu a secese. 10 hodin dopoledne proběhne představení nové stezky Siluety zvěře u Seneckého rybníka v Plzni za účastí dětí z lesní školky. Od 7. večerní se lidé mohou těšit v Klášterci nad Ohří na festival Klášterecké hudební prameny se sérií letních koncertů a kulturních večerů. Muzeum rekordů v Pelhřimově představí nový drátenický unikát, plně pohyblivou loutku Hurvínka. V Blansku proběhne slavnostní otevření nové bezbariérové lávky přes řeku Svitavu. Šumperk se ode dneška stane dějištěm světového šampionátu mladých hasičů. A na pražském výstavišti začíná v 8 večer 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Vstup je zdarma. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: a jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: 14. července a tady na Blaníku si budeme hrát celou hodinku jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A jaké k tomu dnes bude počasí? Ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno. Jinak bude převažovat přes den velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo i bouřky, ojediněle velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Teploty v Čechách 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě 32 a na horách většinou okolo 20. Toliko počasí.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: V Jindřichově Hradci se začalo vařit nové pivo. Ve starém pivovaru, který je teď po rekonstrukci. A více informací přidáme za malou chvíli v ranním vysílání. Zhruba 5 hodin a 10 minut, to je ten čas, kdy se vypravíme právě sem. Já vám teď popřeji krásné ráno a hezký celý den. Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezké úterý, posloucháte Rádio Blaníka, s vámi je Martin.
1: Hezký česky
2: s Martinem Císařem.
0: V zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci ze 16. století se znova začalo vařit pivo. V Jindřichově Hradci z toho mají obrovskou radost. Areálu se začalo vařit pivo, které se jmenuje Jindra a které mohou lidé ochutnat také v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel této restaurace Oliver Dlouhý nám k nabídce piva prozradil.
3: Začínáme 10. 12. klasika a apou. Už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje 11. ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat. Kapacitu máme asi 8000 hektolitrů za rok, letos počítáme tak 3000, než se to rozjede a příští rok už bychom měli nastoupit na plnou kapacitu.
0: Tolik tady pivo z Jindřichova Hradce a jižní Čechy, to je kvalitní voda a taky parádní pivo. Tak ať se daří, a my se dál pojďme hrát.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Za malou chvíli je tady 17:30, vy posloucháte Rádio Blaník. Další aktuální zprávy, informace o počasí a pak si budeme dál hrát. Hezky česky hrajeme tak celé léto. Tak pěkné ráno, ať se při úterku dobře stává. Především Karolínám, které právě dnes slaví svátek. Dámy, všechno nejlepší.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
5: Na co?
4: Na naši fotovoltaiku.
5: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
4: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
5: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
4: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
5: A kdo se o to postará?
4: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
5: Tak to máme jasno.
6: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Fotky z našich akcí,
2: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Pro celé Česko platí hned 3 výstrahy meteorologů. Kvůli suchu a horku před rizikem požáru, před silnou zátěží teplem a také před možnými velmi silnými bouřkami. V posledním případě to do 10 hodin večer. Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti ministerstva životního prostředí. To čelí žalobě společnosti Wind Technology kvůli zmařené stavbě větrných elektráren na Ústecku. Horké počasí zastavilo v Praze na 2 místech provoz tramvají. Odpoledne na trati z Florence na Palmovku narušilo gumové těsnění u kolejnice. Rozteklý asfalt pak zastavil dopravu přes Čechův most do centra. V rakouském morském areálu Postalm u Salzburku zemřel 23-letý Čech. Došlo k tomu při pondělní turistické výpravě. Incident prověřuje policie. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás teplý den s přehánkami i bouřkami. Ráno a dopoledne bude hlavně v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky anebo bouřky. Ty můžou být ojedněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě bude až 32. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Skvělé ráno, za 4 minuty 6 hodin posloucháte Rádio Blaninka, za chvíli tu budou Xendl X, Olga Koenigová.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo.
0: Iveta Bartošová.
2: Může se stát nekonečná, tahle píseň, co v srdci má.
0: A nebo skupina Turbo.
3: A tak jsem jednou mít.
0: Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky celé léto.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Blaník, počasí.
1: Krásné úterní ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 16-17 stupňů. Ráno a dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno. Postupně čekejte oblačno, místy zataženo přehánky a také bouřky, které mohou být lokálně i velmi silné. V odpoledních maximech naměříme 24 až 28.
0: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: 9 zemí založilo s Ukrajinou speciální koalici. Na řece Dyji uhynuli kvůli nedostatku kyslíku stovky ryb. Ceny ropy opět stoupají. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by rád do koalice protiraketové obrany Evropské devítky s Ukrajinou. Dodal k tomu, že by to měla být iniciativa celé Evropské unie. Zároveň by z iniciativy vyřadil Velkou Británii. Podle svých slov o tom už mluvil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. V Dyji pod vodní nádrží Nové Mlýny opět klesla koncentrace kyslíku až na nulu. V důsledku toho zatím podle rybářů uhynulo zhruba 100 kg ryb. Vodohospodáři proto vytváří únikové cesty a hasiči provzdušňují vodu nad jezem v Břeclavi, kde je situace nejhorší. Včasný zásah tak zatím masivní úhyn odvrátil. Masa senice po řece šíří směrem na jih. Lepší technické zázemí čeká další české divadlo. V Liberci získají obě budovy Šaldova divadla nové vybavení. V historické budově je potřeba vyměnit třeba zvukový systém. A víc tomu říká ředitelka městského divadla Linda Hejlová-Kepertová.
4: Zároveň se bude dělat na malém divadle za necelý 1 000 000 korun inspicientský systém, který tady vlastně nikdy nebyl. A různě se to tak šmudlalo jako po nějakých vysílačkách a mobilech, takže to jsme velmi rádi, že se podařilo vysoutěžit, protože to zase získá prostě nějakou jako výraznou kvalitu v té komunikaci.
3: Malé divadlo čekají i další úpravy. Začaly tam práce, které mají snížit energetickou náročnost budovy. Růst ceny ropy na světových trzích opět zrychlily. Došlo k tomu večer po zprávě, že Spojené státy obnovují v Hormuzském průlivu blokádu vůči Iránu. Severomořská ropa Brent vykazovala nárůst o téměř 10% a překročila tak 83 dolarů za barel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
5: Ano, jsem tu, hezké ráno, přesně v 6 hodin se mnou Adéla Zahradničková. Je to nový den, je úterý s datem 14. července, za chvíli popřejeme oslavencům, teď si budeme hezky česky hrát. Tohle je skupina Turbo a vy posloucháte úterní Dobré ráno s Martinem a Adélou.

0: 6 hodin 8 minut, tohle byly Fun Factory a vy posloucháte Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tady u nás na Blaníku samozřejmě přichází také gratulace. Dnes máme 14. července a jak jsem říkal v té minulé hodince, dneska jsou to všechny Karolíny. Tak Kájám přejeme všechno jen to nejlepší. A já tu mám písničku, které Karolína je. Je to písnička Michala Tučného a já vám ji posílám. Tak všechno nejlepší dáme.
2: Rádio Blaník.

0: Michal Tučný a písnička Karolína, přejeme krásné dobré ráno.
1: Sluníčko Rádia Blaní.
0: Tím je naše Adélka. Adélko, víte, jak to vypadá?
2: Příjemné úterní ráno, jak to úterý bude vypadat, tak to ví nejlépe Vojtěch Umlou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Na Moravě a ve Slezsku a také na Vysočině je ještě obloha převážně jasná. V Čechách od západu občasně přibývá a v Krušných horách se již objevují bouřky s přívalovými dešti, které jen pomalu postupují k východu. Teploty vzduchu klesly dnes k ránu na 18 až 13 stupňů Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Zpočátku ještě v jihovýchodní polovině území, tedy zejména na Moravě, ve Slezsku, částečně v jižních Čechách, bude ještě převažovat malá oblačnost, co se týká rána a dopoledne. Jinak bude spíše oblačno až zataženo a postupně na většině území musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nicméně je poměrně obtížné lokalizovat oblasti, kde budou výrazné projevy bouřkové aktivity. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu. To znamená, že lokálně může dojít k intenzivním srážkám. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 25 a 30 stupni Celsia, na jižní Moravě vystoupají až k 32 stupňům. V 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 21 stupňů Celsia. Vítr v bouřkách přechodně zesílí, to znamená ty nebezpečné projevy bouřek zahrnou jak ten velmi silný vítr s nárazy kolem 20, možná výjimečně kolem 25 metrů za sekundu, což odpovídá 90 kilometrům v hodině, a také přívalový déšť, jak jsem už zmínil, ten může dosáhnout úhrnu i kolem 50 mm v opakujících se bouřkách i více. No a také se mohou objevit kroupy o velikosti kolem 2 cm. Také platí výstraha druhého stupně, tedy oranžová, před bouřkami a bude se ještě velmi pravděpodobně dnes upravovat.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
4: Hezky česky celé léto.

0: F9 a písnička Words, posloucháte Rádio Blanika, za 8 minut už máme 6:30. Přejeme krásné dobré ráno s Adélkou a za chvíli Xindl X. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. A těšit se můžete i na Ivetu Bartošovou, dál si budeme hrát hezky česky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou naposledy platit v neděli. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že budou ceny i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho je skoro v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ale zasáhl jen menší část naší země. Silničáři zahájí měsíční opravu silnice 1/55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce za zhruba 34,5 milionu začne ve čtvrtek. Kvůli částečné uzavírce auta pojedou jen po části silnice. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Irán. Útočila tam na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a také na námořnictvo. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
1: Ano, jsem tu, krásné dobré ráno, já i Adélka. A za malou chvíli se podíváme na naše slunce dál svítí. Krásná to písnička a včera to zase jedné posluchačce přineslo pěkné peníze. Tak poslouchejte dál. Teď Xindl X, Olga Koenigová.

0: Skvělé ráno, 7:03.
1: Slunce dál svítí.
2: Dávejte pozor, protože pro vás máme připravenou novou letní hru o peníze. V hlavní roli bude naše výroční písnička Slunce dál svítí. No a kdykoliv uslyšíte ve vysílání ve všední den, můžete být ve hře o 5 000 na ruku. Pravidla jsou jednoduchá, jakmile od pondělí do pátku ve všední den zazní právě tahle ta písnička Slunce dál svítí, volejte na 800 109 109 a kdo se dovolá jako první je ve hře. Jak ta hra, v čem ta hra spočívá, tak to je taky velice jednoduché. Pokud se dovoláte jako první, tak vám pustíme krátkou ukázku právě z téhleté písničky a když nám řeknete, který konkrétní interpret z těch 14 tam zpívá, vyhráváte 5 000 na ruku. No a včera to klaplo,
0: to máš pravdu.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: Tak a to je úplně všechno. Tak přemýšlejte,
4: kdo by. Bych tepla, že by to mohl být Xindl X.
0: Myslíte Ondru Látka?
4: Ano.
0: Opravdu?
4: Ano.
0: Stojíte si za tím, neměníte názor, je to takhle,
4: neměním.
0: Jak říkáte.
5: Jsem malinko napínal včera, víš. A potom to přišlo, no.
0: Tisíc kaček.
2: Baní se nenechala zvykla.
0: Tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz, to je hezký, ne?
4: No to je krásný.
0: Můžu se zeptat, já vím, že je to vaše soukromá věc, ale co s nima uděláte? 5 000?
4: No, vzhledem k tomu, že se dovolala dcera a tohle je její telefon a ona mi to šoupla.
0: Takže to bude dceři.
5: No, tak takhle se to nějak dělá. To je šikovná dcerka, mamince vyhrá takhle 5 000 korun. Potom jsme se dozvěděli, že nakonec holky půjdou někam shopovat do obchodu a koupí si nějaké to oblečení a takhle. No je to prostě paráda. Co ty by si skoupila za 5 000? No?
2: Já bych to pravděpodobně investovala do svatby.
5: No jo, to je pravda, to se blíží. Tak jo, tak hezké ráno s námi.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
5: My si dáme jedno finálové odpočítávání. Třeba právě té tvé svatby. Nicméně tohle je švédská skupina Europa, to jsou 80. léta. Za chvíli nekonečná Ivety Bartošové a pak se podíváme na dnešní počasí. S kým jiným než s naší Adélkou.

0: Na Blaníku hezky česky celé léto, za chvíli Mirája, písnička Anděl, teď Anše, dá se říci Andělka. Adélka Zahradníčková, tak jaké počasí přinese dnešní den, Adélko?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes nás čeká poměrně dramatický den. Teď po ráno může být ještě v jihovýchodní polovině území jasno až skoro jasno. Jinde se ale už zatahuje a i tady během dne přijdou mraky. Teploty budou vysoké, 25 až 30 na jižní Moravě až 32 a na horách okolo 21, ale ta dramatičnost přijde s bouřkami. Ty se budou objevovat takřka na celém našem území. Může se během nich zesilovat vítr, padat kroupy a zároveň budou silné úhrny deště, takže si dávejte raději pozor.
0: Tak opatrně nes.
1: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
16: Asi 100 tisíc.
15: A ty s tím nic neděláš, jo?
16: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
15: No prostě jediná je pohledávky CZ. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i jiné.

0: žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
1: No, to jsou nějaký šamani, nebo co ne?
0: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, za 10 minut bude 7 hodin. Dneska máme úterý 14. července a dnešní den je dnem výstrach a dokonce tří. Je to tak, Adélko?
1: Je to tak, tohleto úterý bude velice dramatické. Bude podle meteorologů bude tedy velmi pestrý den a platí hned tři výstrahy. A to před vedrem, před požáry a před bouřkami, kde bude přes 30 stupňů. Tak to je skoro na celém území a taky na celém území budou právě hrozit ty silné bouřky. A jak to je konkrétně, tak o tom jsme si povídali s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Postupně na většině území musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nicméně je poměrně obtížné lokalizovat oblasti, kde budou výrazné projevy bouřkové aktivity. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu, to znamená, že lokálně může dojít k intenzivním srážkám. Vítr v bouřkách přechodně zesílí, to znamená ty nebezpečné projevy bouřek zahrnou jak ten velmi silný vítr s nárazy kolem 20, možná výjimečně kolem 25 metrů za sekundu, což odpovídá 90 km v hodině, a také přívalový déšť, ten může dosáhnout úhrnu i kolem 50 mm v opakujících se bouřkách i více. No a také se mohou objevit kroupy o velikosti kolem 2 cm. Také platí výstraha druhého stupně, tedy oranžová, před bouřkami a bude se ještě velmi pravděpodobně dnes upravovat.
0: A my si dál pojďme hrát. Tohle už jsou Miraj a písnička Anděl. Za 9 minut máme 7 hodin. Za chvíli zprávy, podíváme se na silnice i na počasí.

0: vám přejeme krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a za 5 minut bude 7 hodin. Co dál tady u nás? Lenka Filipová.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál zamilovaná.
0: V dobrém ránu i skupina Činasky.
2: Řekni mi lásko, co po nás zůstane.
0: A nebo Hanka Zagorová, Řeka zázraků.
3: Koukej člověče, dřív než ty uteče.
0: Dál si budeme hrát hezky česky celé léto.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 69 nebo autosklo.com.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne místy zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 24 až 28 stupňů a na horách naměříme až 22.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením. Počítejte i v protisměru. Omezení potrvá do 2 hodin odpoledne. Pozor dejte na dálnici D1 na 362. kilometru směrem od Olomouce na Polsko. Pracují tu silničáři na údržbě mostu, tak je nepřehlédněte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu zprávy.
15: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Sněmovna projedná zdražování dálničních známek. Vyšetřovatelé zatím neví, co způsobilo požár v Čelákovicích. Experti se bojí o budoucnost americko-íránské dohody.
18: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci dnes posoudí vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude podle ní směřovat méně peněz od uživatelů, ale víc zdaní všech. Známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu dálky dálniční sítě. Velký požár zničil v Čelákovicích u Prahy sklad s elektrokoloběžkami a elektrovozítky. Předběžná škoda je odhadnutá na 80 milionů korun a po příčině pátrají vyšetřovatelé. Hasiči se dovnitř budovy dostali až po jejím částečném rozebrání těžkým bagrem. Na okolní stavby se oheň nerozšířil. Česká věda slaví velký úspěch. Mendlova univerzita v Brně bude jako jediná česká vysoká škola součástí jedné z prvních misí nového raketoplánu Space Rider. Co tam budou čeští vědci zkoumat, to prozradí vedoucí projektu Katarína Molnárová.
19: Náš projekt se zaměřuje na studium sínic v podmínkách kosmického prostoru. Budeme sledovat, ako sa vysušené alebo decikované sínice po pobytě na oběžné dráhe znovu aktivují, hlavně teda svoju fotosyntézu a metabolismus.
18: V budoucnu by to mohlo pomoci astronautům při dalším pobytu ve vesmíru. Sinice nejenže umí vyrábět kyslík, ale slouží také jako potrava. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Útočili na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a také na námořnictvo. Nová vlna útoků začala v neděli večer. Nejnovější vývoj situace vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovu otevření průlivu a k přerušení bojů. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Martin.
0: Ano, jsem tu. Hezké ráno, je přesně 7 hodin. Jsem prozatímním parťákem kolegyně Adélky Zahradničkové, nicméně její parťák vyrazil na sever a my se podíváme, kde se právě teď aktuálně nachází. Do té doby Hanka Zagorová nebo Slza a holka z plakátu. Já vám přeji krásné dobré ráno, buďte s námi.

0: svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: 7 hodin k tomu 8 minut, tohle byla Slza, holka z plakátu. Slza byla skvělá na letním koncertě Rádia Blaník. V Pelhřimově tam zahráli a byla to jo, velká jízda.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A když jízda, tak na cestě je také kolega Petr Slíva, vyrazil na sever a teď se nám hlásí do vysílání. Péťo, kde jsi?
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku, v tuto chvíli stále z Orkneyských ostrovů. A že jich je. Jsou ostroví čítá více než 70 ostrovů, ale zdaleka ne všechny jsou obydlené. Některé spojil Winston Churchill svými bariérami proti německým ponorkám a lodím. Jejich stavba začala v době, kdy byl ještě prvním lordem britské admirality. Dokončeny byly, když už stál v čele Velké Británie jako premiér. Dneska slouží jako mosty, díky nimž je snadné dostat se z ostrova na ostrov. Na další ostrovy se ale musí trajekty. My jsme si jedním takovým udělali včera výlet na ostrov Hoj. Obytňák jsme tentokrát nechali v přístavu a místo toho osedlali kola. Je to na zdejších úzkých silnicích a poměrně malých trajektech pohodlnější. Název pochází ze staronorštiny a znamená vysoký ostrov. A vysoký opravdu je. Chvílemi si člověk připadá jako ve skotských Highlands. Všude věčně zelené kopce a po mainlandu je to na Orkneyích druhé nejvýznamnější archeologické naleziště.
0: A více se dozvíte po 11., kdy se můžete těšit opět na Petra. Prozradí víc a my si dáme Albano a Romina Power a písničku Felicita. A za chvíli také naše počasí, tedy české, moravské a slezské. Tak poslouchejte dál.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: 7 hodin 12,5 minuty, naše Adélka už je připravena, dozvíme se, jaké počasí v Česku je a jaké bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko, no a jak je aktuálně, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Na Moravě a ve Slezsku a také na Vysočině je ještě obloha převážně jasná. V Čechách od západu a časti přibývá a v Krušných horách se již objevují bouřky s přívalovými dešti, které jen pomalu postupují k východu. Teploty vzduchu klesly dnes k ránu na 18 až 13 stupňů Celsia.
2: Během dne nás čeká zatažená obloha. Teď po ránu tady může být ještě polujasno, ale během dne se zatáhne úplně na většině území. Budou teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32 a meteorologové vydali na úterý varování před silnými bouřkami. Počítejte s bouřkami po celé České republice, můžou padat kroupy a zesilovat vítr.
0: A teď pozor, Adélka škytla a to znamená, aspoň za nás se to říkalo, že na tebe někdo myslí, že na tebe někdo vzpomíná. A já bych věděl, kdo.
2: Jo?
0: Jo,
2: kdo
0: Petr Svíva.
2: A?
0: No jasně, Péťa, ten se už těší.
1: Hezky česky, celé léto. Rádio Blaník.

0: 7.21, tohle byla švédská skupina ABBA, vy posloucháte Dobré ráno Rádia Blaníka, za malou chvíli Dan Bárta anebo Lenka Filipová.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal před probuzením.
0: Hrát si budeme hezky česky a za chvíli aktuální zprávy a Monika Holubová.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: do české kuchyně umámy.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno se kvůli dopravnímu omezení vytvořila 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Na dálnici D1 na 362. kilometru směrem od Olomouce na Polsko probíhají práce na údržbě mostu. Silničáři tady budou ještě asi hodinu, taky nepřehlédněte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu zprávy.
4: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Do Řecka odjíždí tým českých hasičů. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Českou s vrtulníky pomáhá s požáry i Francii. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. Dostavba D35 by mohla začít už letos. Nabídky na stavbu podala 3 konsorcia. Ministerstvo dopravy by mohlo vybrat nejvhodnějšího kandidáta v září a stavit by se mohlo ještě letos. Hospodaření městského obvodu 4 v Pardubicích prověří hloubkový audit. Audit provedou úředníci z pardubického magistrátu. Externího auditora obvod hledat nebude. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: Děkujeme, krásné ráno. Dneska máme úterý a to znamená, že na trasu vyráží krajánek Rádia Blaník kolega Vlasta Sub. Kam to bude právě dnes, se dozvíte už za malou chvíli. Do té doby třeba Lenka Filipová.
2: Pohodové České rádio.

0: 7.31 posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník s Martinem a Adélou.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Přejeme krásné dobré ráno, tak krajánek dneska vyráží, veď Adélko?
2: Vyráží, ano, a zeptáme se přímo jeho vlastí. Ahoj, kam to dneska bude?
3: Dobré ráno, tento týden projedu kus jižní Moravy. Dneska vás pozvu na místo, kde se můžete příjemně schladit, ale voda to nebude. Zajedu prozkoumat jeskyně na Turoldu. Pak se přesunu do Zoo Sedlec u Mikulova a zjistím, jaká zvířátka tady mají, kdy můžete dorazit a další podrobnosti. Jako vždy se přihlásím do vysílání, krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky. Ahoj.
0: Teď se měj taky krásně a hlavně šťastnou cestu. A když jde o to schlazení, tak jedno pro vás mám.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Víš proč, Adélko, schlazení?
2: No tak to zní jako snowboardáci.
0: No jasně, že jo, tady jsou Dan Barta a tahle ta skvělá písnička. Máme 2:30 a vy posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník. Díky za to, že jste s námi.

0: 7.38, to je přesný čas a tohle byl americký zpěvák Michael Jackson z Ameriky. Míříme domů, jaké počasí bude v Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku, to ví naše Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
2: Dnes nás čeká zatažená obloha, na většině území se bude zatahovat postupně a objeví se i bouřky, ojediněle můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30, na jižní Moravě teploty přesáhnou i tu tropickou třicítku, tady může být až 32 a na horách okolo 21. A co se týká varování před silnými bouřkami, tak to platí na celém území střední stupeň výstrahy a stále také platí varování před možným výskytem požáru, a to především v Jihomoravském kraji a na vybraných místech na Vysočině a v Pardubickém, Zlínském nebo Olomouckém kraji.
0: Tak díky, toliko počasí a míříme ještě na silnice.
3: Blaník za volantem.
4: Nehoda nákladního auta s osobním se řeší na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s 10-minutovým zdržením. Dopravní nehoda 3 osobních aut v levém jízdním pruhu se stala před malou chvílí na D1 na Prahu na kilometru 28. Je to v zatáčce, dávejte si pozor a držte se vpravo. Zdržení může narůstat, aktuálně je to na 15 minut. A Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. A nehoda se stala také na Pražském okruhu za Černým mostem směrem k D1 na kilometru 61. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tak Martino, díky, kdyby

0: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: byl božský Karel Gott, který by dnes oslavil nedožité 87. narozeniny, tak do nebe přejeme všechno nejlepší.
1: Je to tak a my tu máme zpěváka, který dnes slaví, a to rovnou 660. A když pustím tuhle písničku, to už je Adelka Víveď.
0: No Aďo. Tak to je jasné, to je Míša David.
1: To je Míša David a jeho vypalovačka Děti ráje. Posloucháte Dobré ráno Rádia Blaninka, my vám přejeme krásný dobrý den. Je to ten 14. červencový, tak ať se daří.

britská skupina Queen na vlnách Dobrého rána. Letí nám to letí, ještě 6 minut a máme celou, tedy 8 před námi zprávy, podíváme se na počasí a také máme informace z dopravy. No a taky písničky Bobra Motýl.

0: Hrajeme vám celé léto Hezky česky, posloucháte Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne místy zataženo s deštěm nebo přeháňkami a lokálně také bouřkami, které mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 24 až 28 stupňů a na horách naměříme kolem 22. Teď se vydáme na cesty.
8: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Podle Global Assistance nemáme na Moravě ani ve Slezsku žádné dopravní nehody a tak mi nezbývá, než přihodit některá omezení. Za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. Porouchané auto stojí na D46 na 30. kilometru směrem od Olomouce na Prostějov. Dejte pozor, šťastnou cestu.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hasiči u požáru ve Zlíně budou ještě několik dní. Záchranáři zasahovali u pádu motorového paraglidingu. Řidiče zdrží omezení na průjezdu Hylinskem. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. A sledujeme i požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Hasiči ho budou nakonec likvidovat ještě několik dní, proto budovu nemohli stále předat jejímu majiteli. Požáři ještě dál prolévají vodou, protože jsou na něm dál vysoké teploty. Po příčině ohně pátrají vyšetřovatelé spolu s kriminalisty. U Plzně se zřítil motorový paragliding. K nehodě došlo v podvečer u Červeném Hrádku a 25-letého pilota přepravili záchranáři v kritickém stavu do nemocnice. Tam podle posledních informací nakonec zemřel. Mladík letěl spolu se svým otcem, který měl vlastní paragliding. Průjezd Hlinském bude uzavřen kvůli opravám silnice. K omezení tu dojde od 22. do 29. července. Osobní auta a autobusy se uzavřenému úseku přes půdě Bradovo náměstí věnou objížďkou ulicemi města. Pro nákladní auta bude objížďka delší. Čtyřdenní festival Colors of Ostrava je po roce zpátky. Hudební maraton odstartuje už zítra a nabídne víc než stovku interpretů. Co organizátoři chystají na slavnostním zahájení, to už prozradí mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
11: Velkou show chystejí na úvodní den Mirai a s novým albem přijedou festivaloví oblíbenci Tata Boys a třeba Pokáč vystoupí hned třikrát. Jednou pro všechny, jednou pro děti a jednou bude hostem debaty na Melting Potu. Tam můžou zhlédnout návštěvníci taky inspirativní diskuze s Jiřím Horáčkem, Honzou Vojtkem, Sarou Polak nebo Martinem Mešičkou.
10: Festival se bude opět konat v industriálním labirintu Dolních Vítkovic. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsme tu, krásné ráno společně s Adélkou.
6: Rádio Blaník.
12: Pohodové ráno.
0: Dobré ráno vám všem, dámy a pánové. Za minutu máme 8 hodin, posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník a za malou chvíli Petr Spálený, Kabáti a oni, a také Jindra Polák se skupiny, kterou velice dobře znáte. Jelen, jasná věc. Jeleny nedávno probouzel kolega Petr Slíva, a tak si dáme takové malé repete. Tak hezký poslech všem.
12: Rádio Blaník.

0: slunečné úterý, hezké ráno, posloucháte Rádio Blanka, tohle byla skupina Kabát a písnička Oni. A hlásí se kolega Petr Slíva a jeho host.
1: Ranní host Rádia Blanka.
0: Petr sice na severu, ale máme tady takové ranní repete. Jindra Polák, tentokrát s buzem.
2: Jindro, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno, zdravím do studia i všechny posluchače.
2: Ty jsi říkal, že teď budete mít půl roku pauzu a co potom?
3: No my jsme si totiž letos udělali takovou jako speciální věc, že my jsme se rozhodli, že uděláme svůj vlastní putovní festival, takový rodinný, který se jmenuje Jelen Fest. Začneme vlastně v červnu v Praze a pojedeme až někdy, teď nechci si vyvěšit, ale do září, myslím. Je to 20 zastávek celkově a je to vlastně celoodpolední akce, která je zaměřená jako hlavně na rodiny s dětma. Bude tam vyloženě náš koncert dětský hned na začátku, bude tam spousta programu celý den, budou tam podpisovky, budou tam další věci. Vždycky bude jeden speciální host mít koncert a večer bude velká jelení show, kterou to uzavřeme. A moc se na to těšíme, protože by to mělo být zase něco jiného, mělo by to být taky hodně osobní, hodně kontaktní, že tam celý den vlastně budeme s lidma něco podnikat. Tak to bude pro nás taková nová věc, taková hlavní věc na tenhle rok.
2: A co takhle hrajete dětem?
3: No to ještě uvidíme, zatím to dáváme dohromady, ale měl by to být prostě speciální program, jaký zatím nikdy nebyl.
2: Takže na konci by mohlo být nějaké dětské album.
3: To uvidíme, tak dalece jsme zatím nepřemýšleli, ale vlastně je to dobrý nápad.
2: Tak úspěšný rok a měj se krásně, Jindro, ahoj.
3: Já moc děkuju, krásný rok a ať se daří, ahoj.
1: Ranní host Rádia Blaník. Ranní host Rádia Blaník.

0: Dobré ráno, Rádio Vlník s Martinem a Adélkou a Adélka teď má informace o počasí. Adélko.
1: Sluníčko Rádia Vlník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes na většině území počítejte se zataženou oblohou a teplotami okolo 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě může být až 32 a na horách okolo 21. Týkají se nás také výstrahy, hlavně ohledně bouřek a ty nám přiblíží Vojtěch Umlov z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Postupně na většině území musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nicméně je poměrně obtížné lokalizovat oblasti, kde budou výrazné projevy bouřkové aktivity. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu, to znamená, že lokálně může dojít k intenzivním srážkám. Vítr v bouřkách přechodně zesílí, to znamená, ty nebezpečné projevy bouřek zahrnou jak ten velmi silný vítr s nárazy kolem 20, možná výjimečně kolem 25 metrů za sekundu, což odpovídá 90 km v hodině, a také přívalový déšť, ten může dosáhnout úhrnu i kolem 50 mm v opakujících se bouřkách i více. No a také se mohou objevit kroupy o velikosti kolem 2 cm. Také platí výstraha druhého stupně, tedy oranžová, před bouřkami a bude se ještě velmi pravděpodobně dnes upravovat.

0: pohodové písničky a dobrá nálada, tak to je Dobré ráno Rádia Blaník. Ještě půl hodiny budeme s vámi, tady je Martina Adelka a Adelka také po deváté. To už tu bude Tajemný rok a kolega Pepa Černý. Co si dáme dál tady u nás, tak za chvíli to mám dvojku Bobra Motýl a jejich vyznání, anebo Jirku Šilingra. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto pro vás.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex.
6: Magnifik.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
11: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
12: Ostrava, Vítkovice a Opava.
13: Ještě tady, broučku, vidíš?
14: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
15: Blaník za volantem.
16: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Podle Global Assistance nemáme na Moravě ani ve Slezsku žádné nehody a tak mi nezbývá, než přihodit některá omezení. Za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona a se zdržením počítejte i v protisměru. Se zavřenou silnicí počítejte v Prostějově ve Slezské ulici, kde probíhají stavební práce, začaly včera a skončí 13. září. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Jsou tu zprávy.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policie evakuuje pražské hlavní nádraží. Anonym hrozí bombou a nepřístupná je aktuálně také stejnojmenná stanice metra. Jestli se omezení dotkne i provozu vlaků, zatím není jasné. Ministerstvo vnitra a obrany připraví novely umožňující lépe zvládat krize. Úkol jim včera uložila vláda. Podle šéfa rezortu obrany Jaromíra Zuny odpovídají současné předpisy 90. letům, kdy vznikaly. Olomoucký soud projedná vraždu ženy Zmírova na Šumpersku. Žalobkyně na pachateli navrhuje 28 let vězení. Podle spisu svou přítelkyni zabil 3 týdny po svém podmíněném propuštění, kde si odpykával trest za obdobný čin. Dopravu v Kutné Hoře komplikují přes léto opravy vytížených ulic. Na příjezdu od Prahy v Kouřimské ulici je třeba jednosměrný provoz řízený regulovčíky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
1: Jsem tu, hezké ráno přeji.
2: Pohodové České rádio.
1: Úterý, čtvrtek a také sobota, to jsou dny, kdy vyráží na trasu Kránek Rádia Blani. Kam to bude s Vlastíkem dnes, to jste se dozvěděli krátce po 7:30. Je to Jižní Morava a kam vyrazí Kránek asi v sobotu? No, sobotu se poveze zase další šunka, na tohle téma za chvíli podrobně. Jak se přihlásit, jak ji získat, poradíme.
2: Rádio Blani.
3: Hezky česky celé léto.
1: 7:33. 8:33, tak je to správně. A tohle už je Jirka Schillinger.
4: Zůstaň!

0: Jirka Schillinger, což takhle dát si špenát? Já bych měl jiný návod, já bych si dal třeba šunku, to by byla paráda. Jak ji získat od Rádia Blaník a Leka, tak to ví má kolegyně Adélka. Adélko, jak na to?
1: Ano, a je to až velice jednoduché. Na našich stránkách radioblaník.cz se přihlásíte do klubu posluchačů nebo se zaregistrujete. Můžete soutěžit, i když už jste členem klubu, anebo právě pokud se teprve nově zaregistrujete, tam se přihlásíte, napíšete nám, kde trávíte léto s Blaníkem a v sobotu k vám může zajet náš krajánek, no a když uslyší, že tam hraje Rádio Blaník, tak ta 7,5-kilová šunka je vaše.
0: Dva případy už byly teď v sobotu, to jsme samozřejmě nadělili dvě šunčičky, posluchač a posluchačka se radovali. No v každém případě tuhle tu sobotu to budou další dvě místa a ideální čas právě teď se přihlásit. Tak pojďte s námi do toho, užívejte léta s Blaníkem a s Lekem.
2: Sluníčkové léto na Rádio Blaník.
3: Sluníčkové léto na Rádio Blaník.
0: A když v pohodě, tak třeba s nohami na stole. Právě teď Petr Nať na Rádiu Blaník 6 minut po půl deváté.

0: hearts of everyone.
1: Biden's Band, ta písnička Eldorado. Za minutu a půl máme 8:45 a míříme na fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Radio Blan.
3: Hezké ráno, na fotbalovém šampionátu zbývá dohrát už jen poslední 4 zápasy. 2 připadají na semifinále, které rozhodne o finalistech a startuje se už dnes. Poprvé od vzniku žebříčku FIFA v lednu 1993 jsou v závěrečné fázi turné týmy od 1. do 4. místa, tedy Argentina, Španělsko, Francie a Anglie. Jsou tam také 2 mužstva, které jsou předchozími 2 šampiony. Francie z roku 2018 a Argentina z roku 2022. Francie a Španělsko se setkají v semifinále vrcholného turnaje 2 roky od vzájemného utkání na mistrovství Evropy. Španělsko tehdy v červenci 2024 v Mnichově vyhrálo 2-1 i díky gólu tehdy 16-letého Lamina Yamala a pak ve finále porazilo Anglii. Utkání Francie-Španělsko začne v Dallasu v 9 večer našeho času. Francouzi odehrají utkání v den národního svátku, dobytí Bastily, a hrát budou spolu se Španěli na trávníku, kterému je věnovaná speciální péče. Je totiž pěstován pod UV zářením s využitím pokročilého růstového systému. Druhé semifinále je pak na programu zítra ve stejný čas jako dneska. V 9 večer proti sobě nastoupí Anglie a Argentina. Slavný Lionel Messi odehrál za Argentinu už 205 zápasů, ale ani jednou se nepostavil právě proti Angličanům. Zítřejší zápas tak pro něj bude premiérou. Tolik fotbalový speciál, další to bude před 1:30.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka.

0: zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Pohodové České rádio.

0: Romantika Bobra Motýl právě teď tady u nás. My přejeme krásné dobré ráno, já se za chvíli rozloučím a těší se kolega Pepa Černý. Bude tady s Adélkou. Adélko, my tady máme také písničku z toho roku, viď? Jaká to je?
1: Ano,
0: myslím, že Petr Rezek, Nejkrásnější dešť. A ty tušíš, co v tom roce se všechno odehrálo?
1: No, já už tuším, o jaký rok se jedná.
0: Protože, to víš dokonce.
1: No, já to musím s váma připravit. Nicméně, myslím si, že jsem v tom roce ještě úplně nebyla na světě.
0: Dobrá. Do něj se za chvíli vypravíme a z toho roku je tahle písnička.
2: Prší krásně, nebe změnilo se v tome v plnou vláhy.
0: A to se hodí, protože dneska by pravděpodobně mělo hodně pršet, viď?
1: Ano, hodí se to a to je krásná písnička, takže
0: dobrá.
1: To bude hezký rok.
0: Tak poslouchejte, i po deváté.
3: Tajemný rok na Rádiu Blaník.

0: Já už to taky začínám chápat, blíží se tajemný rok, přátelé. A i v něm vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou.
0: No, zatím neprší, ale mohlo by začít. Tak ve kterém roce vznikla tahle písnička, co myslíte? A co tahle? A ještě přihodím Petra Nováka. Jsme v Laník, čeká nás tajemný rok, celé léto vám hrajeme hezky česky, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 9.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
4: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
6: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné. V odpoledních maximech naměříme 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Olomouci v Pražské ulici u křižovatky s Férstrovou. Bourala tam dvě osobní auta s nákladním. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Zdržíte se v narůstající koloně. Postojíte si také za výjezdem z Uherského hradiště u Zlechova ve směru na Brno, kde se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte i v protisměru. V Prostějově ve Slezské ulici se staví, silnice je zavřená od včera, práce potrvají do půlky září. Šťastnou cestu bez nehod.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
11: Požáry kvůli suchu a horku hrozí už i na horách. Táborskému Jordánu investice do úprav pomohly. Tour de France nabídne 7 horských prémií. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Jak už od nás víte, policie zasahuje na pražském hlavním nádraží. Anonym nahlásil, že je tam bomba, tak jsou prostory vyklizené. Metro místem projíždí a podle nejnovějších informací je zastavený také příjezd vlaků. Navíc také policisté uzavřeli kolem 8:45 Wilsonovu ulici. Omezení tady potrvá nejméně 1 až 2 hodiny. Sucho a vysoké teploty zvyšují riziko požárů. Varují předtím i meteorologové. Požáry ale hrozí už i na horách. Třeba strážci hasiči Národního parku Šumava teď denně kontrolují turistická místa a nouzová nocoviště. I přes zákaz lidé rozdělávají oheň v přírodě. V podhůří Šumavy, teď hlavně na jihu Čech, hoří pravidelně. Investice do ochrany vod se vyplácejí. Dlouhodobý monitoring v Táboře ukázal, že v nádrži Jordán ubývá sinic a voda je čistější než v minulých letech. Podle mluvčího města Luboše Dvořáka radnice nezahálí.
12: Ochrana Jordánu je ale dlouhodobý proces. Pokračují další kroky, například výstavba kanalizace v obci Stoklasná Lhota, revitalizace přítoků do Jordánu, regulace rybí obsádky i stavební úpravy v tzv. Malém Jordánu.
11: Jordán je totiž kromě rekreace a rybolovu také strategickou záložní zásobou pitné vody. Pod ní Volna pokračuje Tour de France. Na programu je 10. etapa se 7 vrchařskými prémiemi. Na trase dlouhé 160,6 km ve francouzském Středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie. Nejlepší z tria českých účastníků Matyáš Vacek je na 24. pozici. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
13: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, půl minutka nás dělí od 9:00 a začíná co? Začíná tajemný rok. Tak jaký pak to bude tentokrát? Já vám dám první nápovědu, jo? Tak v tom tajemném roce, který hledáme, se narodil třeba legendární fotbalový brankář, můj velký oblíbenec Gianluigi Buffon. A nebo taky tenista Radek Štěpánek, tak můžete hádat 800-109-109, nebo SMSky 600-318-118, Adelka tady na ně čeká, že jo?
6: Ano, a já už dokonce vidím, že jedna přišla.
0: Jo, a jaká?
6: No, napsala nám Jana z Pardubic, která typuje rok 1977, a to teda bez jakékoliv nápovědy vlastně.
0: No, jenom hudební, no, slyšela ty ukázky. Tak nejkrásnější déšť, možná z roku 77, kdo ví?

0: Tohle byly Bee Gees na vlnách Rádia Blaník.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A nejsem tady jenom já, je tady taky Adélka Zahradníčková. Adélko, jestli pak víš, jak Bee Gees začali zpívat tou fistolí, tou vysokou...
3: Ne, tak to vůbec netuším, ale ráda se poučím.
0: To si představ, že oni normálně takhle jednou byli ve studiu. Oni do té doby vůbec nepoužívali fistuly, jo. A natáčeli jednu takovou písničku a producent říkal, hele, tam by to chtělo jako takový jako vysoký tón, ale nevím, čím to zahrát, jestli kytarou nebo jestli to zapískat, a právě jeden z Gibbů bratrů říkal, tak já to tam zkusím jako zapištět fistulkou. Mm-hmm. Tak to zkusil a všem spadla čelist a zjistili, že Barry Gibb má strašně jako krásnou tu fistuli. A tak to vydali, no a okamžitě to byl hit. Takže takhle oni začali. Takže evidentně v tom roce, který hledáme, tak to už je potom, co to objevili v tom studiu, protože Too Much Heaven, to je samá fistule. Tady zvoní telefon, tak já ho zvednu, jo, prosím.
4: Dobrý den, krásný den. A já si myslím, že je to rok 79.
0: 79, jak se jmenujete?
4: Lada.
0: Lada?
4: Ano.
0: Tyjo, lad moc není, že jo?
4: Nevím.
0: Určitě bylo víc aut lad, než dam. Paní Lado, prosím vás, podle čeho to hádáte?
4: Podle Petra Reska.
0: Podle Petra Reska, jasně. Tak jo, moc vám děkuju, uslyšíte na konci, jo?
4: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
5: Dobrý den, pane moderátore, u telefonu Zdeněk ze Žďárné. Mám tip na tajemný rok, je to rok 1978, podle písně od Bee Gees Too Much Heaven. Pane moderátore, přijám všem hezký den.
0: Já vám taky, naschledanou, děkuji.
5: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
0: Tolik telefonáty. Adélko, prosím tě, co SMSková brána, jak to tam vidí posluchači?
3: Chodí nám SMSky a tady se to pere mezi rokem 1977 a 78 a ten typuje třeba Ivana z Vysočiny podle Nejkrásnějšího deště. Napsala, ten bychom určitě taky uvítali a zrovna v tom roce mi bylo 7 let, takže škola a krásné časy.
0: Já bych chtěl říct, že v tom tajemném roce, který hledáme, tak vznikla skupina Nezmaři. Tak pokud máte rádi Nezmary, tak zalovte v paměti, kdy jste o nich slyšeli poprvé. Já se přiznám, že písničku Jitrocel a rozmarín od Helenky Vondráčkové jsem v životě slyšel asi dvakrát. A teď to bude po třetí. Tak si užívejte, krásné dopoledne.
6: Takže dnes máme na pořadu co?

0: Smokey for a few dollars more. Ale nenechte se prosím zmást, protože Smokey zpívali pro pár dolarů navíc. Ale ten film, který se takhle jmenuje, ten je mnohem starší než ta písnička, jo? Takže hledáme opravdu rok, ve kterém vznikla tahle písnička, ne ten film s Clintem Eastwoodem. Tak jsou tady opět nějaké ty telefonáty, jdeme na ně. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marek ze Znojma. Já bych tipl, že to je rok 1979.
0: 79 a proč myslíte?
1: No, protože ten Bee Gees, já si pamatuju, já jsem si to vždycky pouštěl, to must have been a lot to love in love, I've been in what you mean. Jo, to je ta písnička no, a no. Ta se mi strašně moc líbí moc. A vy jste senzační rádio, protože vás poslouchám každý den.
0: Tak to jsme moc rádi, tak se mějte hezky a na konci se dozvíte, jestli je to 79, jo?
1: Ano, děkuji moc.
2: Na shledanou.
1: Okay.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Zdena z Broumova a já bych typovala rok 77.
0: 77 a podle čeho?
3: Teď podle písničky Hlady Vondráčko z filmu Jen ho nechte, ať se bojí.
0: Jo, dobře, tak uvidíme. Děkuju vám moc krát, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
0: Tak nám to vyfoukli, Adelko, veď tu nápovědu.
4: Tak přidáme nějakou další.
0: Tak já ještě teda připomenu, už to sice padlo, ale Jen ho nechte, ať se bojí, to je skutečně film, který pochází z toho roku, který hledáme, stejně jako ta píseň Trocel a rozmarín. A premiéru měl tenhle legrační snímek 1. července. Ono to je vlastně letní komedie, že když si vzpomenete, jak Luděk Sobota padal z té židle do té vody, to se v zimě dělá blbě. Adelko, co pak SMSky?
4: Chodí, napsal nám třeba Hanka ze Stodůlek, podle písničky prší krásně typuje rok 78. To jsem se v létě zamilovala a na rande šla v tom velkém dešti, ovšem bez deštníku. Tak to pršelo krásně.
0: To byl risk, opravdu. Já bych chtěl dát takovou jednu nápovědu, která se mi líbí, protože v tom tajemném roce se Olomouc stala velkoměstem, přátelé. To je velká věc. Jo?
4: To je moc hezká nápověda.
0: Dokonce 7. největším městem v Československu tehdy, protože 12. července toho roku dosáhla 100 000 obyvatel. Jo. Nevím, jestli se tam přistěhoval ten z tý tisící, nebo jestli se tam narodil, ale každopádně se tak stalo. Tak možná si to pamatujete, že to bylo ve zprávách večer. Nebo možná ne. Možná to poznáte podle Mareky Gombitové ten rok. Študentská láska. Ta byla tehdy úplně nová. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. 800 109 109 a 603 118 118. Čekáme na vaše tipy.

0: YMCA I Village People na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Já mám tuhle písničku prostě rád, nedá se nic dělat. Přátelé, tady drnčí telefony, tak je pojďme zvedat. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Fanda Česká Třebová, zdravím Blaník.
0: Fando, já vás taky zdravím, tak jak to vypadá, povídejte.
2: Dneska bych si typul rok 77 a je to asi podle toho filmu A se bojí.
0: Jo, jo, jo, no, tak uvidíte na konci, děkuju vám, nashledanou.
2: Já taky, nashledanou.
3: No, dobrý den, já volám kvůli tomu tajemnému roku.
0: No tak povídejte.
3: Je to rok 1978, protože to se mi narodil první syn.
0: No.
3: A mojí stávající přítelkyni se narodil taky syn.
0: A vy to víte takhle jistě úplně, jo?
3: No jistě.
0: A podle čeho?
3: Podle Buffona.
0: Jo.
3: Ten je stejně starý jako naše synové.
0: Aha.
3: Potom taky podle Štěpánka.
0: Jo. Mějte se hezky, nashledanou, díky.
3: Jo, nashle.
0: Přátelé, jak dobře víte, tak já mám rád takové ty zahraniční, až bych řekl bizarní nápovědy. A tak bych vám chtěl napovědět tím, že 1. října toho tajemného roku získalo Tuvalu nezávislost. Pokud byste nevěděli, co je Tuvalu, což jsem já doteď nevěděl taky, tak je to ostrovní stát a mikrostát v Polynésii, která je částí Oceánie. Můžete volat 800-109-109 anebo psát na číslo 603-118-118. Adélka vypadá, že to luští a že se těší, až to bude moci přečíst do éteru, což bude přesně za 6 minut.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
8: Dobrou noc.
7: Buonanotte.
8: Sladký spánek.
7: Sono dolce.
8: Matrace.
7: Maniflex.
8: Maniflex. Magnifik.
7: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
9: Máte doma solární elektrárnu?
10: Tak pozor. Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
11: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
10: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
11: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
10: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
11: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
10: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
12: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.

0: Moravské kuchyně u mámy.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stáli víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Petr Novák, co je to láska?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Mužka jenom zlata, ne, to je vlastně štěstí. Tak, halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím sluníčkové, výborné Rádio Blaníček, tady Libuš Hrušovan.
0: Dobrý den, děkujeme, povídejte, co je to za rok?
3: No, já si tady lámu hlavu, 78 nebo 79.
0: No, ale to se musíte rozhodnout.
3: 78.
0: Dobře, tak jo.
3: Protože tento rok se mi narodil syn, prvorozený, a dneska zrovna jede na návštěvu po delší době až Plzně do Chomutova.
0: A máte navařeno?
3: Jasný, no. To by to byla za maminku.
0: A co dostane?
3: Kachnu, zelí, knedlík.
0: Kachničko, a nemohl bych přijet taky?
3: Jo, určitě.
0: Tak
3: a
0: jo.
3: Strašně ráda.
0: Tak já v jednu dovysílám a jedu, jo? Mějte se hezky, naschledanou, díky.
3: Zdravím všechny do rádia a Ivu Leckou miluju.
0: No já taky, ale ona má dovolenou, víte.
3: Já taky, já vím, přeju i krásnou dovolenou. Mějte se nádherně, děkuji vám.
0: Já taky děkuju, ale je tady Adelka Zahradničková. Adelko, prosím tě, co SMSky, jak to s nima vypadá?
4: No, SMSky chodí a teď už tady máme ještě další tip, který tady přistál dnes poprvé, a to konkrétně na rok 1979, který nám poslala Milena z Brna, a taky stejný rok 1979 typuje Honza a napsal, vzpomínám hlavně na poslední den v roce 1978, kdy na Silvestra bylo minus 10 stupňů a na nový rok minus 18 stupňů Celsia a následovala krutá zima.
0: Já bych ještě přihodil jednu nápovědu, že zemřel papež Pavel VI. A když zemře papež, tak víte, co to znamená?
4: Konkláve.
0: Přesně tak, oni většinou neabdikujou, to se stalo jenom párkrát v historii. To znamená, že byla konkláve tehdy, teda bylo konkláve, ono se to skloňuje takhle, ono to je střední rod. No a jak to dopadlo, víme?
4: Ano, v pořadí byl zvolen 263. papež, kterým se stal Jan Pavel II.
0: Tak. Ne, pozor.
4: Jan Pavel I.
0: Jan Pavel I.
4: Ale ten Jan Pavel II. Tam byl taky v tom roce totiž.
0: No, to je pravda, ale nevyhrál ještě. Tak, Suzy Quattro. Já mám rád.

0: No.
1: Podle papeže.
2: Podle papeže, no, dobře. Jo. A manželka vám to dopoví.
1: A je podle, i podle filmu.
0: Jo.
1: Ten byl moc pěkný, no.
0: Dobře, dobře, dobře. Manželka
1: no,
0: to dopověděla.
1: My jsme si koupili v té době první auto.
0: Fakt, jo? A co to bylo za auto?
1: Hillman.
2: Hillman Salone Deluxe.
0: No.
2: A měli jsme ho přesně asi 3 dny a vracel jsem ho, protože manželka vlezla dozadu do vozu jako na zadní sedačky a říkala, hele, mě se houpe podlaha. Tak jsem vzal přenosovou lampu, prosvítil jsem to a když jsem koukal ze zdola, tak tam prosvítali světilka, takže ten auták šel okamžitě zpátky.
0: To je dobrý. Tak,
1: to byl dobrý koup.
0: Uvidíme, jestli to byl ten rok. Mějte se hezky, oba, naschledanou.
2: Taky.
0: Tak to slyšíte sami. Teď koukám tady na toho Hillmana na Google a to je teda krásný auto, to bych si koupil ještě dneska. Adelko, jak to vypadá s SMS-kami?
3: Tak tady už začíná dominovat rok 1978, typuje ho třeba Martina. Film Jen ho nechte, ať se bojí, je můj oblíbený, v tom roce mi bylo 7 let, přeji vám krásný pohodový den.
0: Děkujeme vám moc krát a já přihodím ještě jednu nápovědu. V tom roce se narodil Kobe Bryant. Jo. My víme teda všichni, že už nás opustil bohužel při té tragické nehodě, ale v tom roce se narodil. A taky bych chtěl dodat, že k tomu hokejovému mistrovství světa, o kterém teďka mluvil pán na telefonu, tak to bylo 45. mistrovství světa v hokeji historicky. To by vám taky mohlo něco říct. A za chvilku si dáme moji oblíbenou I Will Survive Gloria Gaynor. Posloucháte Blaník.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: je prostě skvělá. Přátelé, tohle je nejoblíbenější písnička Helenky Vondráčkové. To mi říkala.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Ji ráda zpívá. A když jsme u těch úspěšných žen, tak Adélka našla zajímavost.
2: Ano, těch bylo totiž v tajemném roce plno. Narodila se třeba Jitka Čvančarová konkrétně 23. března tajemného roku, 13. července potom Táňa Vilhelmová, no a tuhle tu naší trojici uzavře 16. dubna Lucie Borhiová, která se taky v tajemném roce narodila.
0: No. A teď už bychom to mohli odhalit, co říkáte. Já si myslím ale, že ještě bychom měli dát prostor těm SMS-kám, že jo? Přišla nějaká hezká?
2: No, přišla. Napsala nám třeba Monika z Brna, ta píše, je to rok 1978, to je rok, kdy jsem se narodila, písničky z tohoto roku zbožňuju, moc vám děkuju, že je hrajete.
0: Adélko, já myslím, že to nemá cenu protahovat.
2: Jdeme na to.
0: Přátelé, jde o rok...
1: 1978.
0: Vy všichni jste to dokázali, kdo jste teda říkali 78, spousta z vás říkala 77, taky 79, jsem tam 80 a dokonce tam byla jedna 70, jsem koukal. Tak já vám moc gratuluju, Adélko, moc ti děkuju, měj se krásně a zase zítra.
2: Taky děkuji a uvidíme se zítra.
0: Tak a teď si dáme píseň, která není vůbec z toho roku 78, ale je to píseň mých zítřejších parťáků, tohle je Botox.

0: Botox, my dva a konkrétně teda dva členové skupiny Botox opravdu přijdou zítra na Blaník do Pepových parťáků, tak pokud vás zajímá tahle kapela, chcete slyšet pár písniček a myslím si, že bude i sranda, tak laďte zítra Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Si dál budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívají Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kutval. Musíme chvátat, protože čas nejde vzít zpátky. Tím jsem chtěl říct, že zaspívá i David Koller. A taky bych chtěl proklamovat, že život je prostě krásný. Život je krásný i na konci světa. Vesmír se básní, ta nejhezčí. Přesně, jak říká, respektive zpívá Richard. Přátelé, hezky česky vám hrajeme celé léto. A potom budeme i na podzim, v zimě, však to znáte. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi. A za 5 minut už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nám bude zpočátku svítit sluníčko. Kolem poledne čekejte oblačno, odpoledne zataženo, s občasným deštěm nebo přehánkami a místy také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné. V odpoledních maximech naměříme 24 až 28 stupňů. Jdeme na silnice.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Za volantem.
2: Na příjezdu do Valašského Meziříčí od Rožnova pod Radhoštěm havarovala 2 osobní auta, počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. V Olomouci v Pražské ulici u křižovatky s Ferstrovou se srazila 2 auta s nákladním a nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno se kvůli dopravnímu omezení vytvořila skoro 2-kilometrová kolona a s menším zdržením počítejte také v protisměru. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a krásný den. Jsou tu zprávy.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Zásah na pražském hlavním nádraží skončil. Hasiči dál prolévají trosky zřícené budovy ve Zlíně. Norští fotbalisté zažili po příletu obrovské ovace fanoušků. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Praha se vzpamatovává z dopravního kolapsu. Kvůli zásahu pyrotechnika na pražském hlavním nádraží nestavělo metro ve stejnojmenné stanici. Byly zastaveny příjezdy vlaků a také byla obousměrně uzavřena magistrála ve Vilzonově ulici před nádražím. Podrobnosti přidává mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Pyrotechnická prohlídka byla negativní, pyropes také nic nenašel a vše, včetně dopravy na Vilzonově, se vrací do normálu. Nyní budeme pátrat po pachateli šíření poplašné zprávy, hrozí mu až 3 roky vězení.
4: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí a po magistrále denně projedou desítky tisíc aut. Až několik měsíců může trvat zjišťování příčin požáru výškové budovy ve Zlíně. Zásah hasičů v někdejším baťovském továrním areálu pokračuje. Stále ho kvůli vysokým teplotám sutin musí prolévat vodou. Požár haly s elektrokoloběžkami a elektrovozítky v Čelákovicích u Prahy už je tak od večera uhašený. Zásah ale tady zatím stále neskončil. Moravskoslezský kraj podpoří projekty pomáhající zmírňovat přehřívání areálu. Jde hlavně o výsadbu zeleně nebo zadržování dešťové vody. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni 10 milionů korun.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Norské fotbalisty vítali po návratu z úspěšného mistrovství světa davy fanoušků. Bylo jich 100 tisíc a hráči i realizační tým si od nich užívali ovací, jako by byli šampiony. Následně pak přijal i norský král. Norští fotbalisté postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu. V boji o semifinále pak podlehli až 1-2 v prodloužení Anglii. Více k turnaji dozvíte ve fotbalovém speciálu, a to před 1:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, já jsem na to mimochodem včera koukal, jak je vítali a tam se tuto veslovalo až do rána, ti řeknu, čověče.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Tak, krásné dopoledne. Teda byli roztomilí, musím říct, Norové na mistrovství světa, protože to byla kulisa, taková oddanost a zároveň to vikingství v nich, jo. No a Haaland, že jo, tak toho už zná celý svět. I poslední, řekněme, křovák ví, kdo to je Haaland už v této době. Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotval, ti to odpálí tuhle tu hodinu písničkou ze Sanitky. A já vám ještě řeknu, že si v této hodině zahrajeme víc nebo míň. Mám pro vás zase rodinné vstupenky do Fine Parku. Tak si připravte telefony a počkejte si na heslo. A teď už můj čas.

0: Karel Kryl a Anděl na Blaníku. A je to tady, přátelé, naše wimbledonská šampionka Linda Nosková se včera vrátila domů a na letišti musela projít kontrolou i ta její velecená trofej.
1: Tak jako lidi se asi zatím otáčeli, no, já jsem si to musela vzít, že jo, k sobě. Nedala bych to pod letadlo, opravdu, a je to velký, no, není to zase tak těžký, takže to bude v pohodě. Možná hnedka místo televize se na ně budu dělat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku vtipný, ale ten znamená asi nejvíc.
0: To jo. Lindě samozřejmě ještě jednou moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a posíláme písničku od Marka Ztraceného, originálu.

0: David Koller, čas nejde vzít zpátky, přátelé, posloucháte Rádio Blaník a už je to tady.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Jdeme si hrát víc nebo míň, co vy na to? Mám pro vás opět poukázku na odběr rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti do Fine Parku, což je takový krásný zábavní park v Chlumci nad Cidlinou a užijete si tam zábavu celá rodina, si myslím. No a jak to získat? Napište přihlašovací SMS-ku na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, název města nebo obce, kde žijete a následně heslo. Jaké dáme dneska heslo? No tak včera byl Fine Park, tak dneska dáme to, co je s Fine Parkem spojené a to je zábava, jo? Heslo je zábava. Tak pište a mějte u sebe prosím telefon, protože dvěma z vás budu volat, abyste se mohli utkat přímo ve vysílání. Tak pište a já do té doby budu hrát Boniem anebo Krištof. Život je krásný na Blaníku.

0: Výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
8: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Sven Car, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
9: České rádio.

0: Oh yeah, Krištof, život je krásný.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka. Přátelé, mám pro vás poukázku na odběr rodinné vstupenky pro dva dospělí a čtyři děti v hodnotě 3100 korun do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou, kde si užije zábavu celá rodina. Přátelé, teď to bude trošku takové zatěžkávací, protože na telefonu máme paní Zdeňku, ale taky pana Radka, jo? A pan Radek, ten je v Kovohutích. Radku, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak, teď už to vypadá, nebo nezní, že přímo vedle vás startuje letadlo, ale máte hezkou práci, vám řeknu teda.
3: No.
0: Máte sluchátka?
3: Ne, sluchátka nemáme.
0: Jo, dobře. No, já bych chtěl přivítat taky paní Zdeňku, která bude hádat. První, ta je ze všech chlap.
4: Dobrý den.
0: To jsou ty středočeské všech chlapy?
4: Ano.
0: Jo. To je jako od Benešova doleva, ne? Nebo...
4: Ne, já jsem Unimburka.
0: Jo, Unimburka, tak to jsou ano. Ty druhý, ono jich je víc
4: ano,
0: totiž,
4: ano.
0: No.
4: My jsme, šipaty jsou čtvery.
0: Čtvery, jo. Dobře, tak víme, no. Že Unimburka. Tak pokusíme se přeřvat Kovohutě, což je náš dnešní hlavní úkol. Chci vám jenom říct, prosím vás, někdo prohraje, tak se potom nepoperte, jo? Zdeňko, poslouchejte pozorně, jo?
4: Ano.
0: Kolik osob pojme nová atrakce plavba na rozbouřeném moři ve vikingské lodi? Rychle, kolik?
4: 100.
0: Kolik?
4: 100.
0: Radku, víc nebo míň?
3: Já zkusím míň.
0: Zkusíte míň? No vidíte, dneska jsem mluvil o tom Haalandovi, o tom Norsku a je tady vikingská loď, tyjo. No, musím říct, že Kovohutě vyhrávají nejenom tím, že dělají hluk, teda jo. Protože, Zdeňko, moc mě to mrzí, ale ta loď je pro 24 lidí.
4: Aha,
0: jo, takže
4: tak já jsem myslela, že je asi větší, jo?
0: No, to je jasný, tak vikingská, že jo, tak vikingů, no, to je, bohužel.
4: To je pravda, že tam tolik nebylo.
0: Zdeňko, prosím vás, posílám aspoň CDčko, jo?
4: Jo, dobře, děkuju.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
4: Taky nashledanou.
0: No a Radku, vám poděkování za vaši těžkou práci a zároveň odměna, tak posílám vstupenky na mail, jo?
3: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, ať vám to dneska
3: taky.
0: Utíká. Naschledanou.
3: Děkuji, nastanou.
0: Tak, další dva sympatiáci jsou za námi, přátelé, slyšíte to sami. No a budeme hrát opět zítra.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
0: A za chvilku na Blaníku třeba Tomáš Linka, Fešáci. Paní má se má a víte proč. Protože voní má tou.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Finetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: To není možný, že to ještě nemáte.
15: Tak my taky čekáme, že jo?
16: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
17: Tak to musí stát na účtárně.
14: To už je po splatnosti.
17: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
18: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: bláznivým nápadům na vlnách Blaníku. Taky to byla parťačka, relativně nedávno. Dál vám budeme hrát hezky česky. Zaspívá nám třeba Tomáš Klus. Žádné úzko, Gump, protože to nevzdám. A taky Touha a sem tam nějaký ten pláč se skupinou Jelen.
1: Až přijde touha a pláč, budu doufat, že mě ještě znáš.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, nejen celé léto, ale pořád. Až do skorání věku budeme. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
7: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo a občasný déšť nebo přehánky. Přehnat se mohou také bouřky, které budou lokálně velmi silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Naměříme 24 až 28 stupňů.
10: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Osobní auto skončilo v tramvajovém kolejišti v Ostravě v Provaznické ulici u křižovatky z Horní. Na místě je policie, zdržíte se v koloně. Dvě auta se srazila na Vsetínsku na příjezdu do Chorině od Kladerub. Na výjezdu z Troubek směrem na Přerov boural kamion s osobním autem, nehoda blokuje jeden pruh a na Opavsku v Březové v části Leskovec u kaple stojí odstavený traktor a uniká z něj palivo. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: V bouřkách míří, místy hrozí i supercely. Evropští žalobci pokračují v řešení dotací Agrofertu. Cena ropy dál letí nahoru. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha začne platit už za malou chvíli a potrvá do 10 hodin večer. Týká se to celého našeho území a podrobnosti předává meteorolog Vojtěch Umlauf.
13: Lokálně může dojít k intenzivním srážkám. Vítr v bouřkách přechodně zesílí, to znamená ty nebezpečné projevy bouřek zahrnou jak ten velmi silný vítr s nárazy kolem 90 km v hodině a také přívalový déšť, ten může dosáhnout úhrnu i kolem 50 mm v opakujících se bouřkách i více.
12: Objevit se můžou také kroupy o velikosti kolem 2 cm. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Úřad tak reaguje na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Dopravu v Kutné Hoře komplikují přes léto opravy vytížených ulic. Například příjezdu od Prahy v Kouřimské ulici je třeba jednosměrný provoz řízený regulovčíky. Příští týden začne oprava průtahu v Hrnčířské ulici, která potrvá do 9. srpna. Ropa kvůli hormuzskému průlivu dál zdražuje. Brent se dostal na měsíční maximum nad 86 dolarů. Víc než 3% růst navazuje na prudký vzestup ze včerejška. Přispívá k tomu hlavně nejnovější eskalace mezi Spojenými státy a Íránem, včetně zesílených bojů v Hormuzu. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
14: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku a kousek už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. A víte s kým? S Petrem Slívou. On je sice obytňákem někde na Orkneyských ostrovech, ale on se dokáže přihlásit, on je muž rádiový a zdatný, tak uslyšíme, co zažívá právě teď. No a v této hodině vám také tak jako připomenu, jak to chodí s tou naší písničkou Slunce dál svítí. Proč byste ji měli hledat, kde ji můžete najít a co za to dostanete případně. Tohle je Oceán a Ráchel, tu všichni dobře znáte. Tak už za půl minutky bude 11. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Oliver Onions a Jim Bugy na vlnách Rádia Blaník.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Je jasné, že Péťa Slíva nevyrazil na sever Buginou, ale obytňákem. A teď v něm sedí a hlásí se do vysílání. Péťo, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku. V tuto chvíli stále z Orkneyských ostrovů. A že jich je. Jsou ostroví čítá více než 70 ostrovů, ale zdaleka ne všechny jsou obydlené. Některé spojil Winston Churchill svými bariérami proti německým ponorkám a lodím. Jejich stavba začala v době, kdy byl ještě prvním lordem britské admirality. Dokončeny byly, když už stál v čele Velké Británie jako premiér. Dneska slouží jako mosty, díky nimž je snadné dostat se z ostrova na ostrov. Na další ostrovy se ale musí trajekty. My jsme si jedním takovým udělali včera výlet na ostrov Hoj. Obytňák jsme tentokrát nechali v přístavu a místo toho osedlali kola. Je to na zdejších úzkých silnicích a poměrně malých trajektech pohodlnější. Název pochází ze staronorštiny a znamená vysoký ostrov. A vysoký opravdu je. Chvílemi si člověk připadá jako ve skotských Highlands. Všude věčně zelené kopce a po mainlandu je to na Orkneyích druhé nejvýznamnější archeologické naleziště. A kromě více než 5000 let starých archeologických nálezů, zelených kopců a na nich asi milionů ovcí, tady mají ještě jednu zvláštnost, za kterou sem všichni většinou putují. The Old Man of Hoy. Stařík z Hoje. Nejedná se o žádného zdejšího obyvatele, je to úzký a vysoký skalní útvar a zároveň nejvyšší skalní pilíř ve Velké Británii, který se přímo z Atlantiku zvedá do výšky 137 metrů. Je k němu potřeba dojít po svých. My jsme zvolili kombinaci kolo-chůze. Na kolech jsme se asi 10 kilometrů přiblížili pod trailovou cestu, zamkli kola a zbylé 3 kilometry do kopce už dali po svých. Odměnou byl uchvacující pohled z útesu na Atlantik a na slavnou skálu, kterou si přivlastnili ptáci, aby si na ně udělali hnízda. A taky se tam někde pohybovalo hejno delfínů. Na papuchálky jsme sice měli předevčírem štěstí, delfíni se ne a ne vynořit. A taky máme trošku nemocné zrcátko u obytňáku. Řidič dodávky se v protisměru chtěl něčemu vyhnout a přirazil nám v rychlosti zrcátko takovým způsobem, že plasty z něj lítaly na všechny strany. On sám si toho možná ani nevšimnul. Nicméně funguje a v Sedlčanech už asi chystají nové. No a dneska je v plánu hlavní město Orkneyských ostrovů Kirkwall, ale o tom zase až zítra. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Péťo, z Blaníku tě zdraví Pepa.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak a zítra se Péťa přihlásí znovu. Ale už není Péťa, to je Tomáš. Tomáš Klus a jeho Nina, jeden z jeho prvních hitů. A do dneška se hraje, takže to bude asi kvalita. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Dneska je úterý, což je o něco veselější, než když je pondělí. Je 14. července, to znamená, že ten první prázdninový měsíc se blíží ke své půlce. Hezké dopoledne.
6: Noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Šinasky a Vakuum na vlnách Rádia Blaník. Je rok 2026 a to znamená, že ten, kdo se narodil v roce 1926, letos slaví sté narozeniny. A já jednoho takového znám. Je sice ze dřeva, má velké uši, ale za toho zná úplně každý. A je to samozřejmě Hurvínek, ten letos slaví stovku. No a teď mají v Pelhřimově, v tamním muzeu rekordů a kuriozit, což jsou naši přátelé, jak jistě víte, tak mají Hurvínka, který je rekordní. On je totiž z 530 metrů drátu, si představte. Vytvořil ho Petr Bém z Borov na jižním Plzeň. Já mu gratuluju k rekordu a navíc tohle dílo je ode dneška součástí expozice právě v Pelhřimově, tak tam můžete vidět Hurvínka, stoletého Hurvínka z drátu. Za chvilku Gump, Kiss a taky Jelen na vlnách Blaníku.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
5: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme... Tu my,
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Jelen a taky Jindra Polák zpívá v té naší písničce, na kterou čekáme.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Je to tak, slunce dál svítí. Sice jsou hlášeny bouřky, ale koukám ven a slunce dál svítí. A zároveň čekáme v éteru Blaníku na tuhle písničku, na tu našu. A včera zazněla a jedna dáma ji našla. Takhle to dopadlo.
3: Tak přemýšlejte, tak,
4: kdo. Tohle bych tepla, že by to mohl být Xindl X.
3: Myslíte Ondru Látka?
4: Ano.
3: Opravdu?
4: Ano.
3: Stojíte si za tím, neměníte názor, je to takhle,
4: neměním,
3: jak říkáte. Tak neměním. Já vám teda zatleskám, no. Máte 5000 kaček. No Petro, tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz, to je hezký, ne?
4: No to je krásný.
0: Petra včera vyhrála, našla písničku a navíc poznala toho, koho jsme jí pustili. Pustili jsme jí Xindla X, tedy Ondru Látka. Kdo to bude tentokrát, kdo to bude příště, to vám nemůžu prozradit. Jednak to nevím a potom by to bylo nespravedlivé, že? No tak hledejte písničku Slunce dál svítí ve vysílání Rádia Blaník. Jakmile zazní a bude doznívat, tak při posledních tónech je na vás, abyste se jako první dovolali do studia na číslo 800 109 109. A kdo to zvládne a navíc pozná toho, koho jí pustíme nebo jemu pustíme, tak má 5000 na ruku. Mohlo to být i víc, kdyby Petra včera neuhádla, tak by se to zvýšilo na 10, to je takový jackpotový systém, že když neuhádnete, tak 10 tisíc, když zase neuhádnete, tak 15 a takhle to roste po těch 5000. No ale teď máme tady hru o 5000 korun. Hledejte píseň Slunce dál svítí ve vysílání Blaníku, moc vám budu držet palce. Za chvilku třeba Miky Žbírka a Catherine a Blaníku.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání.

0: třídí už 3/4.
1: Tak to je slušný.
0: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
1: A to je jako kolik?
0: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Helenka Vondráčková, ještě světu šanci dej na vlnách Rádia Blaník. A i nadále vám budeme hrát hezky česky. A to pouze, protože je před námi česká hodinka a s ní paní Marta Kubišová. Hvězdy posledního konopiště Jirka Korn a Lucie Bílá. A zaspívá i Honza Nedvěd.
1: Chtěl jsem to ráno, vína posled snídal, jsem s tebou ti říct.
0: A ráno už není, blíží se poledne a to znamená i česká hodinka. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví i bouřky a mohou být silné. K večeru pak čekáme částečné ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Tolik počasí, za chvíli je tu doprava.
9: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
8: V Ostravě ve Výstavní ulici havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam se silným provozem a se zdržením. Na dálnici D48 na 62. kilometru směrem z Frýdku Místku na Český Těšín bouralo osobní auto. Projíždějte tam opatrně. A v Olomouci v Janáčkově ulici se srazila tři osobní auta. S opatrností je ale místo nehody průjezdné. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Hygienici se opět posvítili na dětské tábory. Výluky na metru C budou pokračovat i příští rok. Policie dostane další miliony korun. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Léto je v plném proudu a stejně tak i dětské tábory. Plné ruce práce, díky nim mají i hygienici, kteří provádějí pravidelné kontroly. Třeba ti středočeští od začátku prázdnin provedli už 43 kontrol. Problémy zjistili ve dvou případech. Týkaly se stravování a zdravotního zabezpečení akce. Pokuty zatím neuložili a sezonu zatím hodnotí jako klidnou. Za vraždu ženy v Mírově na Šumpersku padl výjimečný trest. Soud muži uložil 27,5 let vězení. Zohlednil, že se vraždy dopustil 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. K činu došlo loni, oběti zasadil 630 bodných ran. Výluky provozu na lince metra C v Praze plánuje dopravní podnik ještě i v příštím roce. Konkrétně půjde o stanice Florence a Vltavská. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude jasné koncem ledna, až dopravní podnik dokončí plán výluk. Policie České republiky dostane velkou finanční injekci. Půjde o téměř 544 milionů korun, které by měly posílit bezpečnost občanů a zlepšit pracovní podmínky strážníků. Jak budou peníze rozděleny, ví mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
12: Největší část prostředků bude využita na posílení investic, na které policie získá celkem 310 milionů korun. 80 milionů korun půjde na vybavení pro boj proti kyberkriminalitě, 100 milionů korun na investice krajských ředitelství policie České republiky, dalších 100 milionů korun na rozšíření vozového parku dopravní policie
11: a 30 milionů korun zamíří na vozidla kriminální policie. Tolik zprávy, na řadě jsou zase písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
7: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, my si dál budeme hrát, ovšem s takovou jednou malou změnou. Doteď to bylo hlavně hezky česky a teď to bude pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. A za malou chvilku budeme blahopřát a taky trochu vzpomínat. Je na co a hlavně na koho. Opět Radeček a Maria Čírová, Vloupám se právě teď na vlnách Blaníku. Tak hezké poledne a pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: Kečup a slepá, písnička, ve které se zpívá o Karolínách. A právě všechny káje mají dneska svátek. A to ty s krátkým i ty s tím dlouhým i. Těch s dlouhým je samozřejmě víc, těch je 37 tisíc. Těch s krátkým je 3042. Tak dámy, všechny káji, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hodně štěstí a hlavně zdraví. A teď už se vrhneme na narozeniny. Dneska slaví 44. narozeniny můj kamarád a váš oblíbený interpret. Michal Šindelář.
1: Tu noc hořeli, padali hvězdy.
0: Míšo, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Příští rok už to bude půl kulaté, 45. Letí to strašně. No a víte, kdo má taky dneska narozeniny? Je 14. To znamená, že má dneska narozeniny Michal David. Je mu 660. To znamená, že je vlastně o rok mladší než Jakub Smolík. No, takhle to vyšlo. Tak Michale, všechno nejlepší, děkujeme za poslední konopiště, protože si to tam rozjel jako nikdo a ať ti to hraje, ať ti to skládá. No a když máme toho 14., tak nemůžeme nezmínit mistra, protože Michal David a Karel Gott se narodili ve stejný den. Ovšem samozřejmě v jiná léta. To znamená, že Karel Gott by letos oslavil 87. narozeniny. Na koho jiného vzpomenout na Blaníku víc než na Karla Gotta? A já jsem si tak říkal, jak to dát všechno dohromady. Jo, tak Michal Šindelář už zpívá a teď nám zaspívají oba oslavenci. Jeden, který slavit může a ten druhý, který bohužel slavit nemůže, ale jeho hudba ta s námi prostě zůstane. Michal David a Karel Gott a jejich duet. To stárnutí zrádné právě teď na Blaníku.

0: Kor na Lucie Bílá, byl by hřích na vlnách Rádia Blaník. A kdo byl na konopišti, tak ví, že tihle dva ti prostě umí a stoprocentně naživo. Tady je důkaz, Lucie Bílá na konopišti.
1: Už nechci dva, ti radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít, v noci jít spát.
0: A takhle to znělo Jirkovi Kornovi.

0: pískat. Nezačalo pískat. Windsurfing dal úplně zgrácí, Jirka Korn. No, konopiště už pro vás samozřejmě chystáme, to další 2027, ale teď pro vás máme letní koncerty. Ten další bude v Mariánských Lázních 24.7. bude to poslední červencový letní koncert a všechno najdete na našem webu radioblaník.cz. Za chvilku Olympik, Kateřina Marie Tichá, taky Kaťáci. Posloucháte Blaník.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky. Váš Ivan Vodochodský.

0: České kuchyně u mámy.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Katapulta Blues na vlnách Blaníku. Přátelé, posloucháte rádio Martin Císař, protože, jak jste si možná všimli, tak ráno tady Martínek byl a teď je tady zase. Ahoj Martín.
1: Ahoj, čau, já mám takový double decker, že jo, no. Ten je v Anglii, v Londýně, tak já mám takový double decker, tomu říkám.
0: A jak to zvládáš, takhle ty dvě směny?
1: Ale úplně skvěle, já jsem natěšený, už se těším na naše posluchače, spousty parádních písniček, dobré atmosféry a hlavně to léto, léto milu. A dneska jsem přišel sem, je tu krásně klimatizace, ovšem venku bude asi taky odpoledne, protože by měly přijít ty bouřky a tohle. Tak doufám, že to nebude nějaký peklo.
0: No. Martin je prostě v kalupu. Navíc jezdí krajánka, je to prostě náš hrdina, náš pan Blaník, jak my říkáme. A Marti, já o tobě taky vím, že nejenom, že jsi milovník pejsku a české muziky, ale hlavně no. Fotbalu.
1: No jo. Jasně, ty jsi... Španělsko.
0: Myslíš, dneska... Ale takhle, já jim taky fandím, jo. Ale teď je otázka, věříš jim?
1: Asi jo. Teď jsem projížděl tady Prahou a viděl jsem faninky španělský, krásný holky v drezech, ve vlajkách, takže i Praha bude fandit. Ty jsi říkal konec konců zpátky, kolik týden, že jsi byl v nějaké restauraci a samej Španěl
0: to
1: tam byl, jo?
0: Tak. Bylo asi 20 Španělů a Španělek a byli strašně roztomilí a vyhráli, no takže nezbourali tu hospodu a oni by to stejně asi neudělali. No, Marti, ještě mi řekni, zítra Anglie, Argentina.
1: Jo, tak to je těžký, no to je oříšek, no. Hele, jako Evropan možná Anglie, ale asi to bude Argentina, no.
0: Já fandím Argentině, abych to Messimu přál ten double. Tak jo, Marti, já ti to tady nechám, měj se krásně.
1: Děkuji.
0: Ještě slíbím Honzu Nedvěda a podvod a přátelé, hlavně klidné odpoledne, i když s Martinem teda klidné nebude, to bude spíš sranda. Mějte
1: tak
0: se
1: jo, hezky.
2: Hezky česky.
3: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče, Petr Slíva.
3: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Ulicňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu

0: rozprosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: báječné odpoledne mává kolega Pepa Černý, těší se zítra úderem 9. a já s vámi mezi 13. a 16. Za chvíli aktuální zprávy a potom si dáme třeba Alice Springs.
1: Vrace mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš.
0: Michal Hrůza, Lenka Dusilová, píseň Kovbojská.
2: Já se krásně mám.
0: A nebo taky Miraj.
2: Já chci.
0: Jsme Blaník, přejeme krásné odpoledne a hrajeme k tomu hezky česky celé léto pro vás.
1: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologické.

0: a bez starostí v Ryčnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
3: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy to budou i bouřky a mohou být silné. K večeru čekáme částečné ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25, na horách kolem 15. Tolik počasí, půjdeme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na Zlínsku na výjezdu ze Slavičína směrem na Štítnou nad Vláří havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem, dejte tam pozor. V Ostravě ve Výstavní ulici havarovala i osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam se silným provozem a s menším zdržením. A na dálnici D48 na 62. kilometru směrem z Frýdku Místku na Český Těšín bouralo osobní auto. Projíždějte opatrně i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vyhořelý sklad v Čelákovicích převzal majitel. Inspekce varuje před špenátem z pesticidy. Francie si připomíná pád Bastily. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Čelákovicích skončil zásah u požáru skladu elektrokoloběžek. Hasiči už halu předali majiteli, který má do zítřka zajistit dohled. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé dál zjišťují. V čerstvém baby špenátu z Kauflandu bylo 50krát více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Šlo o zeleninu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Inspektoři salát ke kontrole odebrali v květnu ve vyškovské pobočce. Řetězci hrozí pokuta. Léto je čas výletů, sportu i koupání. Právě v tomto období ale přibývá úrazů, za kterými často stojí zbytečná nepozornost, spěch anebo přeceňování vlastních sil. Na co Češi trpí v létě nejvíc, ví fyzioterapeutka Iva Bílková.
3: Velmi často řešíme zlomeniny zápěstních kůstek nebo výrony kotníků. Přibývá i úrazů z trvalého přetěžování měkkých tkání, a to hlavně u sezónních běžců. Klasickým zraněním cyklistů a inline bruslařů je zlomenina břetení či klíční kosti po tvrdém pádu.
2: Podle Bílkové pomůže riziku úrazu snížit kvalitní obuv, dostatek spánku, ochranné vybavení při jízdě na kole a vyhýbání se alkoholu. V Paříži se koná tradiční vojenská přehlídka. Slavnostnímu defilé přihlížejí spolu s prezidentem Macronem desítky zahraničních lídrů. Na místě je i český premiér Babiš. Na Champs-Élysées pochoduje okolo 7000 vojáků, představují se taky armádní vozidla a nebo letadla. Přehlídka se koná u příležitosti francouzského státního svátku dobytí Bastily. Tolik zprávy, teď už je tu Martin.
4: Ano, jsem tu, krásné odpoledne, díky Eliško, pojďme si hrát.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Jsme Blaník tak hezky česky, tohle už je Petr Novák a písnička Hvězdičko blízkavá. Za chvíli skákneme na tenis a to bude parádní tenis, tak se těšte. Hezké odpoledne.

0: 13 hodin 9 minut, přeji vám krásné úterní odpoledne. Tak fotbal nevyšel, hokej vlastně taky ne, ale v sobotu jsme měli obrovskou radost.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: A tu nám udělala Linda Nosková a její wimbledonské vítězství. To nám dělá obrovskou reklamu po celém světě. To nám potvrdil také ředitel státní agentury Czech Tourism, pan František Reismiller.
2: Velké gratulace patří Lindě Noskové k zisku wimbledonského titulu a opravdové uznání si rozhodně zaslouží také Karolína Muchová za mimořádný výkon a cestu až do finále. Ačkoliv trofej mohla získat jen jedna z nich, vítězem je celé Česko. Díky jejich výkonům se o naší zemi mluví v tom nejlepším světle po celém světě. Znovu se potvrzuje, že Česko je vedle nádherné přírody, bohaté historie, kultury a výjimečných památek také domovem špičkových sportovců, kteří svými úspěchy šíří jeho dobré jméno daleko za hranicemi.
0: Paráda. Lindě, samo sebou ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za tuhle skvělou reprezentaci. A teď si pojďme hrát.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
3: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
0: A možná si teď zpívá tuhle písničku. Já se krásně

0: Skvělá Alice Springs, vrať se mi zpátky, vy posloucháte Rádio Blaník a to míří na fotbal. Už je tu Eliška.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Odpoledne. Jak už od nás víte, dneska se za Atlantikem rozhodne o prvním finalistovi. V 9 večer našeho času se v Dallasu utkají Francie a Španělsko. To se na šampionátu ukazuje jako technicky výborné mužstvo. Nicméně mírným favoritem jsou Francouzi, kteří obhajují stříbrné medaile. A dopředu je budou hnát rozhodně i fanoušci, kteří jsou po celý den ve skvělé náladě. Francie se totiž dneska připomíná dobytí Bastily a tento státní svátek slaví i Francouzi na mistrovství. Druhé semifinále je na programu zítra, kdy proti sobě nastoupí úřadující šampioni z Argentiny a Angličané. Výkop je stejně jako dneska v 9 večer. A na závěr mám opět zajímavost. Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední suvenýr z mistrovství světa. FIFA totiž nabízí k prodeji trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde v neděli celý šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na v přepočtu 9,5 tisíc korun, nejdražší pak na 63,5 tisíce. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte ještě zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Hi, a jedu!
5: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
9: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
12: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
13: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
7: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
6: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Je nás tu hodně.
7: A díky vám nás tu bude ještě víc.
6: Děkujeme.

0: Slovenská skupina Tým přeji vám krásné letní odpoledne, dál hezky česky, za chvíli Petr Kotwald a Kde kdo je dál, a teď míříme na jih Čech.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje, jsme všude tam.
0: Konkrétně do Jindřichova Hradce, více než 500 000 000 korun, natolik vyšla rekonstrukce tamního zámeckého pivovaru ze 16. století a spokojenost vyjádřil i sám pan starosta Michal Kozár.
2: Dřív nebo později by se muselo přistoupit k rekonstrukci a tím, že se našlo i využití pro část objektu s tím, že to bude vlastně kombinovaná struktura, tak je to určitě dobře a myslím si, že to návštěvníci centra města i samotného zámku ocení.
0: Navíc včera se otevřel pivovar veřejnosti a můžete tam ochutnat pivo jako křen. Takže právě tento pivovar, tedy Jindra, slaví. No a zítra, koukám do kalendáře Jindřicha, takže vlastně zítra má svátek. Tak na zdraví.
1: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
3: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na 7. schodě to má tu správnou teplotu?
4: Dlouhodobým zkoušením.
1: I to je Léto s Blaníkem. Víc nebo míň.
5: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
5: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
17: Asi 100 000.
16: A ty s tím nic neděláš, jo?
17: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
16: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
17: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
16: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Milovníci tajemna a neuvěřitelných příběhů, dívejte se dnes na televizi Seznam. Máme pro vás dalších 5 příběhů, u kterých si můžete tipnout, zda se staly, nebo měli jen skvělý scénář postavený na fantazii. Další epizodu Věřte, nevěřte očekávejte už dnes od 19 hodin na televizi Seznam.
20: Pohodové české rádio.

0: zatrkotval ta písnička Kde kdo je dál. Posloucháte Rádio Blaní, přeji krásné letní odpoledne. I před 14. hodinou vám nabídnu písničky té další hodinky. A jaké to budou, tak třeba skupina Kaba. Nádherná písnička Vím málo a Hana Zagorova.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím, vím.
0: Teda ten Blaník hraje To je ráj a to je název písničky od Argemy.
2: Tohle je ráj, tohle je ráj.
0: Páječné odpoledne posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
5: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.

0: Odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude oblačná, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky a mohou být silné. K večeru pak bude částečně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
0: Na Prívězkou Místecku mezi městskou Lomnou a Jablunkovém havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Prostějově ve Winklerově ulici došlo k havárii dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdné. A na Zlínsku na výjezdu ze Slavičína směrem na Štítnou nad Bláří bourala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Na Česko se ženou silné bouřky s kroupami. Sněmovna řeší ceny dálničních známek. Temelínské bloky mohou být v provozu mnohem déle. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. Méně intenzivní budou bouřky na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Liáky bude provázet přívalový déšť, vítr o nárazech kolem 70 km v hodině a mohou padat i kroupy větší než 2 cm. Bouřky odezní zítra kolem poledne. Se zmrazením cen dálničních známek se zřejmě změní platnost jednodenního kuponu. Platil by 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Při projednávání vládní novely o zmrazení cen to ve sněmovně řekl ministr dopravy Bednárik. Taková platnost podle něj bude pro řidiče férovější. Oba bloky v Temelínské jaderné elektrárně mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 82, což je o 20 let déle, než se dosud uvádělo, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Milovníci historie mají v létě o důvod víc vyrazit na zámek. Památky totiž nabízejí speciální programy. Jak to mají v zákupech, ví kastelán Vladimír Trégl.
4: Máme na zákupském zámku v areálu barokního hospodářského dvora největší barokní konírnu v celé České republice. Ta konírna se skládá ze dvou částí. Je to takzvaná velká konírna, což je architektonicky nádherný prostor. 20 původních pískovcových sloupů ze 17. století podpírá 33 polí křížových.
3: A ve druhé části, takzvané malé kolnírně, jsou vystavené historické kočáry z 19. století. Tolik zprávy, pokračuje Martin.
5: Jsem tu a přeji krásné odpoledne za minutu 14 hodin.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
5: Parádní letní odpoledne vám všem, dámy a pánové, a za malou chvíli tady u nás kolega Vlasta Suk přihlásí se krajánek a nabídne místo, kde se prý pěkně schladíme, ale nebude to ani v rybníce, ani v jezeře, ani doma v bazénu. No, tak to jsem teda vedle jak ta jedle, kam nás ten vlastník asi pozve. Tak ještě jednou hezký den a poslouchejte Blaník.

0: 14 hodin, k tomu 10 minut. To byl Michael Jackson a písnička Heal the World. Za malou chvíli už hezky česky kabátě, anebo Hana Zagorová ví málo. A v tuhle chvíli se hlásí náš krajánek.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Na cestách je právě dnes kolega Vlasta Suk a hlásí se z jihu Moravy. Vlastíku, vítej ve vysílání.
3: Dobré odpoledne, já se hlásím do vysílání. Martine, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Teď jsem na jižní Moravě a mám tu tip pro vás, kteří byste se chtěli schladit, ale tentokrát ne ve vodě. V jeskyních na Turoldu, tady se určitě schladíte. Jak nám prozradí také vedoucí jeskyní Jiří Kolařík, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kolik máte teplotu v jeskyních?
4: Teplota v jeskyní v naší se pohybuje kolem 7,8 stupňů celoročně.
3: Takže řekl bych v zimě pěkné oteplení, v létě zase naopak chlazení, je to tak?
4: Přesně tak, v zimě se tady chodíme ohřívat a v létě ochlazovat.
3: Tak a teď co vaše jeskyně nabízí, jak se liší třeba oproti jiným jeskyním v České republice?
4: Tak naše jeskyně je jiná oproti jiným jeskyním, je v druhohorních Vápencích. Návštěvník tady neuvidí moc krápníkové výzdoby, ale za to může vidět klasickou trolskou výzdobu, která vznikla vyleptáváním vápenců a všechny dutinky jsou vyzdobeny krystaly kalcitu a v návštěvnících vyvolávají pocit procházky pod dně Jurského moře.
3: Jaké to s netopíry tady zimují?
4: Jsme největším zimovištěm netopíru vlastně na jižní Moravě. Největší zastoupení má vrápenec malý a proto jeskyně je otevřená jenom v sezóně, a to od dubna do půlky listopadu.
3: Kolik měří zpřístupněná trasa návštěvníkům?
4: Tak návštěvník se uvidí trasu o délce 280 metrů. Prohlídka trvá od 50 minut do 1 hodiny, ale celkově délka jeskyně je 3200 metrů.
3: Kde se jeskyně vlastně konkrétně nachází?
4: Jeskyně se v Mikulově nachází na severním okraji Mikulova v přírodní rezervaci vrchu Turold a máme tady pro návštěvníky na léto nachystanou akci a je to každé pondělí od 19 do 20 hodin prohlídka při svíčkách.
3: No tak to zní nádherně, prohlídky při svíčkách v jeskyni. Určitě doroste, protože si to užijete. Pane Kolaříku, já vám děkuji za pozvánku, mějte se krásně, nádherné léto a nashledanou.
4: Děkuji a nashledanou a těšíme se na návštěvníky.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: Parádní odpoledne, to byl kolega Vlasta Suk, ten se přihlásí ještě jednou z jihu Moravy a to dnes odpoledne krátce po 17. Jak jsem slíbil, tak je, české písničky, ty jsou tady doma, za chvíli Karelzy, Hana Zagorová a tohle už je Malá dáma skupiny Kabát. Ještě jednou hezké odpoledne a dobrý poslech vám všem.

0: Krásné úterní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, s vámi Martin Císař a za chvíli si dáme další parádní písničky. Nabídnu Karla Zicha, Měla na očích brýle, a bude tu také David Day.
1: Akorát chci být to jak dost mou, pokusí se vrátit čas nás dvou.
0: Dál si budeme hrát i hezky česky a vidím tu i zpěvačku Bonnie Tyler, zpěvačku, která nás bohužel 8. července odpustila. Opustila, odešla do hudebního nebe a my si za chvíli dáme její písničku. A potom už je připravena zpráva, co potěší. Dobrá zpráva se Sárou, tak si na to počkejte.
2: Slunce dá, nám svítí, slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc

0: dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buonanotte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex.
7: Magnifik.
5: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
8: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
10: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
12: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
11: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
12: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
11: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
12: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
11: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
12: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
13: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: krásné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a v tuhle chvíli je tu zpráva, co potěší.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A s ní Sára. Sáro, krásné odpoledne, vítej.
2: Ahoj, ahoj a dobré odpoledne všem. Praha získala novou atrakci mezinárodního formátu. V Ruzyni totiž vznikla jedna z největších venkovních galerií street artu. Více než 700 metrová betonová stěna se proměnila v monumentální umělecké dílo a po dokončení se zařadila mezi tři nejdelší murály v celé Evropě. Nejde přitom jen o obří malbu. Každá část vypráví jiný příběh na společné téma krása města v pohybu. Návštěvníci při procházce uvidí desítky různých výtvarných stylů. Projekt má proměnit dříve obyčejnou betonovou stěnu v nové místo, za kterým budou mířit nejen Pražané, ale i turisté. Jak tato výjimečná galerie vznikala, přiblíží mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
3: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Výsledkem ale není mozaika jednotlivých obrazů, ale jeden souvislý celek, který proměňuje dlouhou betonovou stěnu ve veřejnou galerii pod čirým nebem. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
2: Ta pomáhá murál chránit před vlivy počasí a prodlouží jeho životnost.
0: No tak jo, Sáro, velké díky a zítra zase dorazíš.
2: Těším se,
0: tak
2: ano.
0: Jo, já taky se těším.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník.
4: 7,5 kila radosti.
1: To je lekošunka na kosti.
4: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
1: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
4: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na Rádiu Blaník.
2: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

0: 14.54, to byla Shakira. A vy posloucháte Rádio Blaník. Další zprávy ze silnic, podíváme se na počasí a aktuální informace z domova i ze světa má kolegyně Eliška Votrubová. Já mám písničky Václava Neckáře.
1: Jsem doktor dám, dám.
2: Dám, dám.
1: Na smutek léky mám.
0: Františka Nedvěda.
3: Kočovní herci tu jsou.
4: Máky kvetou.
3: Principál je pán.
0: A nebo skupina Kryštof.
5: A tak dávám sásku na tvoji lásku.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky v celé České republice pro vás a na internetu 3x2TV, radioblaník.cz v celém světě.
6: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou

0: cenu.
1: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Blaník, počasí.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky a mohou být i silné. K večeru pak bude částečně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: V Ostravě v Cihelní ulici směrem dálnici D1 na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Na trase Třinec Mosty u Jablunkova u odbočky na Jablunkov stojí na krajnici porouchané nákladní auto a částečně zasahuje do pravého pruhu, dejte tam pozor. A na Frýdecko-Místeckou mezi Městskou Lomou a Jablunkovem bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ceny paliv jdou dál nahoru. V Dyji kvůli kyslíku uhynuly půl tuny ryb. V Česku dál přibývá svrabu. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět stoupnou. Benzín může stát až 1,40 korun a 9,80 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 34 haléřů. Stropy bude kabinet určovat už jen do konce tohoto týdne. I přes opatření povodí Moravy v Dyji hynou ryby. V rameni řeky v nadjezí v Poštorné, což je část Břeclavy, jich nad ránem uhynulo asi půl tuny. Na vině jsou synice, ty se kvůli suchému a horkému počasí ve vodě namnožily. V noci spotřebovávají kyslík, který pak chybí rybám. Hasiči proto už několik dní na různých místech vodu provzdušňují. Svrabu přibylo taky v Praze. Z celého Česka je na tom ale metropole nejlépe. Za první polovinu letošního roku zaznamenala 459 případů. Jak probíhá léčba, ví mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Léčba svrabu je sice náročná, ale při včasném zásahu velmi účinná. Spočívá v aplikaci speciálních mastí předepsaných kožním lékařem. Pokud se onemocnění v domácnosti objeví, je nutné preventivně ošetřit všechny blízké osoby a provést důslednou sanaci textilií.
8: Nakažený nemusí do nemocnice, ale měl by zůstat v domácí karanténě. Policie po nehodě poslance Filipa Turka s vozem nemocnice vyhodnocuje záznamy z kamer. Podle záznamu, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Deník N pak napsal, že Turek před nehodou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Tolik zprávy. Martina, je to zase tvoje.
10: Děkuju, přeji krásné odpoledne. 15 hodin je přesně teď.
2: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
10: Za chvíli na cesty s Mirkem Táborským, nebude to s naším krajánkem, ten se přihlásí po 17. hodině a teď si budeme hrát Pavla Vítka. Já přeji hezké odpoledne a dobrý poslech všem.

0: Miroslav Neckář a hezká písnička Doktor Dam de Dam. Za chvíli Slza, skupina Krištof a nebo František Nedvěd a Kočovní herci. Teď Mirek Táborský a pojďme na cesty.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do Nasavrk na výlet po stopách, které v jejich okolí zanechali naši dávní předkové, tedy Keltové. Ti žili v úzkém propojení s přírodou. Z přírodních sil čerpali užitek, ale zároveň se jich obávali. I to kromě jiného připomíná expozice v Nasavrckém zámku. Celou jednu komnatu zde zabírá model opida u českých lhotic. Na obdélníku o rozměrech 3x4 metry si můžete představit, jak propracované bylo keltské sídliště ve 2. století před naším letopočtem. Velmi zajímavý pohled nabízí model okolní krajiny, která je dnes výrazně pozměněna nedalekou Křižanovickou přehradou. Stále se řeší otázka, proč opidum vzniklo právě u českých lhotic. Nejpravděpodobněji se tak stalo díky ideální poloze na hlavní obchodní cestě vedoucí z Čech na Moravu. V Nasavrckém zámku najdete i nezbytné panely, které přinášejí výklad o životě Keltů na dalších místech naší vlasti či v jiných koutech Evropy. Až si je prohlédnete, vydejte se po naučné stezce, která měří více než 10 kilometrů a prochází místy spojenými s keltským osídlením této části Železných hor. Pokud nebudete chtít celou náročnou trasu stezky projít pěšky, můžete dojet k rozhledně Bojka, která stojí na okraji českých lhotic a je od Nasavrckého zámku vzdálena necelé 2 kilometry. Její jméno trefně odkazuje na keltský kmen Bojů, který dal mimo jiné název našemu území. Jedná se o celoročně otevřenou dřevěnou stavbu, která ční nad okolním terénem do výšky téměř 15 metrů. Při dobré viditelnosti můžete přehlédnout většinu Železných hor a s trochou štěstí se vám na severním obzoru objeví i Krkonoše nebo směrem na východ Kralický Sněžník. Na vyhlídkovou plošinu vede více než 30 schodů. Dalekými rozhledy však návštěva Bojky nekončí a já budu s dovolením pokračovat příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Úžasná písnička Do nebe se propadám a skupina Krišto. Viděli jste videoklip, ten zrežírovala sama Krajčova manželka Karin Krajčová, Babinska. A tenhle ten videoklip skutečně stojí za to, tak zkuste někde najít třeba na YouTube. Co dál tady u nás, tak dál si budeme hrát. Hezky česky, hrajeme tak celé léto. Nabídnu Františka Nedvěda a nádhernou písničku Kočovní herci, Opět a Radeček, Všechno je v pořádku, anebo Brouci a Mandraže. No a také se vypravíme do tajemného roku. Ano, zítra mezi 9. a 10. tu zase bude a já nabídnu i malou nápovědu. Tak s námi buďte dál, hezké léto a krásné odpoledne.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Pohodové české rádio.

0: Úžasná, neskutečně chytlavá písnička Nožky mi tady kmitaly, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Za chvíli třeba Petr Naď anebo Mandraže a písnička Brouci. A po 16. hodině se těší kolega Jirka Frélich. Potom večerní písničky na přání mezi 19. a 21. a to s vámi bude Michal Krusberský. Já zase zítra ráno úderem 5. a mezi 9. a 10. dopolední tu bude...
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: No a tak by mě zajímalo, do jakého roku se tentokrát vypravíme, jaké písničky z toho roku si budeme hrát. A tady je malá nápověda, co se tenkrát stalo.
3: A několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik oktáví na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Tak jsem zvědav, jaký rok tohle to bude. No, konec konců, já možná trochu tuším, nebo pravda, nebudu si tady hrát na to, že nevím. Asi vím, jaký je to rok, ale vy možná ne, tak určitě. Si to nenechte ujít a zítra mezi 9. a 10. poslouchejte Tajemný rok na Blaníku. A dneska večer budeme koukat na fotbal, to je jasná věc. Mějte se skvěle a zase zítra. Ahoj.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Pohodové České rádio.

0: Kulí vám, Jirka Frelich se hlásí o slovo, bude 16. hodina, hezké odpoledne, před námi taky Monika Absolonová a najednou. Lucie Bílá a To chci mít.
1: Dá se dát svý chvíle, jak šňůry, korál.
0: Helena Vondráčková, Dlouhá noc. Tohle je Blaník a ten vám hraje hezky česky celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet,
4: klikni dvakrát!
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699!
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky!
5: Když repráky,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát.
2: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra oblačná, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky a mohou být i silné. K večeru ale bude částečně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
2: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
7: Na příjezdu do Opavy směrem od Ostravy u kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, počítejte s menším zdržením. Na dálnici D35 na 256. kilometru směrem z Mohelnice na Olomouc stojí v pravém pruhu porouchané auto. Projíždějte tam opatrně. A v Ostravě v Cihelní ulici směrem dálnici D1 na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
8: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: My se tady s Eliškou trošku dohodneme na zprávách a jdeme na to, Eliško. Eliška ztratila text. Já jsem ho neuložil. Tak já ti ho uložím, ententíky, dva špalíky a je to tady.
1: Teď mi s tím ale hýbeš. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prodej nových vozů s hybridním pohonem v prvním pololetí opět vzrostl. Prodalo se jich více než 37,5 tisíc. Téměř 7 tisíc z toho tvořily plug-in hybridy do zásuvky. Celkově se prodej nových osobáků v Česku meziročně zvýšil. Podle paliva vede benzín, na druhém místě je nafta. Lvici Elze, kterou zabavili z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, skončila karanténa. Návštěvníci zoo v Liberci je tak už mohou vidět. Šelmu zabavil stát. Vémola totiž nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Lvice má navíc kompletně odstraněné drápy a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci. Znojmo podpoří všechny podnikavce. Dalo vzniknout projektu Podnikavé Znojmo. Jeho cílem je, aby vznikalo více úspěšných firem, nových pracovních míst a aby lidé měli větší odvahu pustit se do vlastního podnikání. Za městský úřad pokračuje Eliška Vorlická.
2: Podnikavé Znojmo nabídne začínajícím podnikatelům praktický kurz zaměřený na podnikatelský nápad, finanční plánování, marketing i právní minimum. Účast bude pro registrované zdarma a město na projekt přispělo částkou 250 tisíc korun.
1: První kurzy odstartují už letos na podzim. Chorvatská policie zatkla dva Čechy. Jsou podezřelí z toho, že nevrátili tašku obsahující 45 tisíc eur. To je v přepočtu víc než 1 milion korun. Dvojce 27-letých Čechů čelí obvinění, že si peníze nechali pro sebe. Soud v Rijece je poslal do vazby. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
0: Tak.
1: Na rozdíl ode mě.
0: Eliška si prostě vytáhla z tiskárny nějaký papír někoho jiného a zjistila, že kdyby to četla, tak čte asi osobní dopis někomu. Tak vám přejeme krásné úterý, bude 16. hodina.
3: Jirka Frélich na rádiu Blaník.
0: Za minutu celá dorazí taky Honza Riedl. Dnes po telefonu se s ním spojíme, tak se klidně ptejte Honzi, na co chcete. 603 118 118. Elička se obývá. Je ti teplo, děvče?
1: Jsem se trošku orosila.
0: Seš opotila ještě. Uvidíme, jak se spotí Honza Riedl. Tady je Helena Vondráčková, Dlouhá noc a za chvíli Petra Janů. Hrajeme si hezky česky.

0: České silnice a dálnice z první ruky.
1: Honza Riedl.
0: Dopravní expert Rádia Blaník.
2: Je to tady nejvyšší čas na Honzu Riedla, 10 minut po 16. hodině. Honzo, ahoj, hezké odpoledne.
3: Krásné léto všem, tentokrát opět po telefonu, omlouvám se, ale události tomu chtějí, že nemohu být ve studiu, ale v každém případě všechny zdravím.
2: Tak Honzo, aktuálně si myslím, že dnes jsou nějaké kolony.
3: Jo, docela si to užíváme, jednak my na dispečingu a jednak samozřejmě i vy na dálnicích. Je toho sice hodně těch událostí, ale nejsou až tak tragické. Hodně se dneska projevily především dvě dopravní nehody na D2, to je příjezd do Brna směrem od Bratislavy. Tam jsou dvě nehody, jedna na 6., jedna na 3., tam dokonce i osobáky se zdrží v tuhle chvíli kolem 15 minut. Potom, když se přesuneme na D1, tak dneska pozorujeme velké stěhování těžké nákladní dopravy z východní Evropy do té západní, to je klasika, nebojte, ve čtvrtek to bude to samé, akorát, že v opačném směru, to znamená, v tuhle chvíli jsou kolony před Brnem směrem od Vyškova, zároveň i z té D2 od Bratislavy, samozřejmě tam tomu pomohly moc, ty, to je samozřejmě ironie, ty dvě nehody, jinak kolona i z druhé strany, to jo, ale tam je to kvůli naší stavbě, to znamená, tady nákladňáky zastavují na D1 směrem na Brno kolem kilometru 182, dokonce i pro osobáky je to tady zdržení na nějakých 15 minut. Já si myslím, že tam nějaký Maďar nebo Rumun, nechci být na nikoho ošklivý, ale je to moje zkušenost, přejel s nákladňákem do levého a zkouší všechny předjet. To je práce policie České republiky. Jinak v tuhle chvíli na Pražském okruhu máme z jedné i z druhé strany taky kolonky, ale tam je zdržení kolem 10 minut, takže poprosím o trpělivost. Stejně tak jako o trpělivost a pochopení. Na D8, což je od Ústí a Teplic do Prahy, tam se kolona začíná stavět někde nahoře na kopci u Zdíbu, a to proto, že je v rekonstrukci, rozsáhlé rekonstrukci ulice Kvelská, a to víme. A potom je ještě jedna kolona a o tý se rozhovořím malinko víc, protože to je dálnice D11, to je Hradecká a jsme na kilometru číslo 8 ven z Prahy. Tady začíná kolona u té čerpací stanice na 3. kilometru, to je Beranka, a celé je to kvůli vyvrácenému kanálu, který jako z nakopání se takhle vyvrátil v přesně místě, kde je dopravní omezení, neboť tam středočeši staví přes dálnici D11 nový most a my jsme jim kvůli tomu trošku omezili dálnici, aby mohli postavit středový pilíř. Tak tam přesně se vyvrátil kanál, takže ho dneska a přes noc a zítra dopoledne budeme opravovat, zítra v poledne už by to mělo jet ven z Prahy, doufám bez kolony.
2: Tak, vy jste mě vypekli trošičku v sobotu, já jsem se chystal po dálnici D10 a najednou se bural most a já jsem uvízl na docela dost dlouho, snad na hodinku před Brandýsem nad Labem. Tak, to no, tě neposlouchám D10, dobře asi.
3: Mladoboleslavská dálnice. Ano. Skutečně, pokud jsme tě vypekli, Jirko, no tak skutečně se přiznávám, z ředitelství silnic a dálnic jsme se, myslím si, že teďka o víkendu přejmenovali na ředitelství pekařství, ovšem velmi vypečeného, ale dlouho jsme to dopředu avizovali, my jsme tam totiž zavírali dálnici, protože středočesi potřebovali zbourat jeden most právě u Staré Boleslavy. A pozor, rovnou to využiju, ale tentokrát budeme bourat my a budeme zavírat. A teď poslouchejte dobře, bude to o tomto víkendu v noci ze soboty na neděli. Budeme zavírat Pražský okruh mezi D5 a tunely, to znamená ten nejvytíženější úsek. A bude to od sobotní 7. večer do nedělní nejpozději 11. dopoledne. To znamená, sobotní odjezdová špička projede, nedělní návratová špička projede úplně v pohodě a děláme to proto, abychom postavili tam, kde byly ty původní mosty, tak postavíme nové, ovšem podstatně rozkročenější, aby se pod ně vešla nová dálnice D0, kterou postavíme, kterou rozšíříme. To znamená, už tam nebudou 2+2 jízdní pruhy, ale budou tam 3+3. Je to naplánované tak, že letos rozšíříme ty mosty a příští rok tu dálnici rozšíříme. To znamená, na konci příští roku předpokládám, když by to hodně dobře šlo, asi jsem moc velký optimista, už bychom jezdili po Pražském okruhu mezi D5 a Barandovem, sjezdem na Barandov, 6 jízdními pruhy v každém směru, teda v obou směrech najednou. Teď jsem to sečetl.
2: Tak já slibuju, že teda ale v sobotu večer tam nepojedu, na rozdíl od této soboty, vždycky si poslechnu Honzu Riedla.
3: Já jo, budu tam dělat briefing, všichni to uvidíte v televizi, já tam budu.
2: Všichni budeme dívat. Tak, ale Honzo, teďka dáme písničku a pak zase za chvilku dáme Honzu Riedla, ano?
3: Moc se těším.
2: Tady je Jožo Ráš a voda, čo ma drží nad vodou. Keby

0: Eruption a jednosměrný lístek, čili One Way Ticket na Blaníku.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Tak uvidíme, jaký lístek pro nás má Honza Riedl. Honzo,
2: obousměrný, samozřejmě obousměrný, pochopitelně.
0: Dobrá zpráva, tak ale řekli jsme si spolu, že budeme mít některá varování. Jižní Čechy, Hradec, Jihlava, pojďme na Jižní Čechy.
2: Pojďme nejdřív na Jižní Čechy, a sice na trasu mezi Plzní a Pískem. Prakticky vprostřed tam je krásná Blatná. Zahájili jsme tam výměnu povrchu vozovky přímo v Blatné plus ještě na příjezdu. Jsou to nějaké 2 kilometry. Budeme tam nejdéle do konce prázdnin. I podle posledního sčítání dopravy se tady právě během prázdnin jezdí méně, což je prýma, takže snad nenaštveme tolik lidí, ale nakonec ten povrch bude mít životnost nějakých 16-18 let. Něco podobného, prakticky to samé se je přímo v Hradci, zdravíme do Hradce, jak zdravíme Hradečáky i Karlováky, tak tam na Kočárově okruhu jsme začali s výměnou povrchu včera, ale tady to bude vokapánek další, protože tady budeme vyměňovat za plného provozu, to znamená po etapách vozovku, a to i na rampách, a budeme tam měnit dopravní značení, prostě Kočárák bude krásně novej, ovšem bude to trvat, předpokládáme, asi do závěru září. A poslední velkou prosbu o trpělivost posílám do Jihlavy, kde v tuhle chvíli probíhá už výměna povrchu na přivaděči z Jihlavy na D1, podobně jako moc prosím o trpělivost s tím pitomým kyvadlem mezi Humpolcem a v Pelřimovém, víte všichni. Nicméně, abych trošku zaobchodoval něco za něco, tak do Jihlavy už si myslím, že můžeme začít pomaličku téměř slibovat a mluvit o druhém jihlavském tubusu tunelovém, který vypadá to teďka, když jak nám jde ta příprava, aby jsme mohli stavět v roce 2032. A to už je frk, ono se to nezdá, ale už to bude brzo.
0: Tak Honzo, SMSky 603 118 118, já ti je naposílám a ty potom odpovíš a odpovíme posluchačům na jejich dotazy, ano?
2: Na posluchače, na SMSky a na celé tohle léto, já se s vámi strašně těším.
0: Tak Zdeněk už píše kruhové objezdy, těž se, za chvíli jdeme na to. Teďka taky Lucka Bílá. A písnička To chci mít, za chvíli na Blaníku budeme dál hrát hezky česky.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Celiva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Queen a písnička Miracle a teď už Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, můžeme na SMSky rovnou?
2: Já se na ně těším, hlavně na ty odpovědi, pojďme na ně, prosím.
0: Na odpovědi se těšíme my. Pan Krulich nám napsal, kdy bude otevřený obchvat Sezemic, okres Pardubice.
2: Pane Kroulichu a všichni řidiči kolem Pardubic a nejenom vy, těšte se na říjen, letošní říjen, kdy budeme dávat do provozu obchvat Sezemic, protože jakkoliv je to takhle, ono to zní jako šifra mistra Leonarda, nějaký Sezemice, ne všichni úplně tuší, nechci nikoho urazit, ale je to důležitý přivaděč z Pardubic právě na dálnici D35. A propo na té dálnici, teďka když jedete od Pardubic směrem na Vysoký Mýto, tak teďka 6 týdnů budete jezdit přes ostrov, což normálně dřív nebylo, je to proto, že ten nový úsek mezi Pardubicema a Vysokým Mýtem právě teďka potřebujeme napojit novým asfaltem, tak právě proto teďka chviličku bude jezdit kolem, ale 24. srpna už budete jezdit rovnou z Pardubic nebo z Prahy z Hradce nebo z Poděbrad jedním mrzem až za Vysoké Mýto a to za to stojí.
0: Mm-hmm. Zdeněk, ten má dotaz z dálnice D4, 64. kilometr Lety Mirovice, dálnice nová, kruháče taky nové a už se opravují.
2: Ano, přesně tak a vůbec nebudu se schovávat za nějaký velký plkání. Ano, skoro nové kruháče se opravují a neopravujeme je my, opravuje je ta soukromá firma, která postavila celou tu soukromou část D4 a opravuje je na vlastní náklady a celý ten projekt s tím takhle počítal, protože právě přes tyhle kruháče tehdy během stavby dálnice tahali opravdu velké těžké náklady, velké těžké technologie, stroje a tak. To znamená, už dopředu bylo jasné, že ty kruháče opravdu strašně vyrychtujou, tak je teďka na svý náklady opravujou, proto to tak je.
0: Jirka z Horní Břízy, jestli se můžu zeptat Honzy Riedla, tak to činím, že to značení v Kladně opravdu stojí za 3 tečky.
2: Díky
0: v návaznosti na minulé úterý, kdy prý řekl Honza Riedl, a já se to pamatuju taky, že má sledovat celnici Jirka z Horní Břízy.
2: Jiříku, já jsem nechtěl nikoho urazit ani nějak trošku jakože použít nějakou legraci, opravdu ne. Hele, jste jedinej, kdo si tady na to značení stěžuje. Věřím, že vám nevyhovuje. Nicméně více to občas se člověk dostane do složité situace. Pamatuju si mě samotného, když jsem kdysi jel Maďarskem, to ještě nebyly navigace, jel jsem podle mapy a sledoval jsem tudíž cedule, směrové cedule. No a předpokládám, že jsem kouknu do mapy, podívám se na ceduli a vím, kam jedu. No jo, jenomže než já jsem na té ceduli našel ten nápis, který je o tom, to je Kečve Hervárno, tak už jsem byl za cedulí a viděl jsem zase pendrek. Takže někdy život přináší skutečně na asfalt i trošku jako složitější zážitky. Držte se.
0: No, já jsem sobotu skončil zdravím Starou Boleslav při objížďce dálnice někde v poli, ale to nevadí. Oprava dálnice D11, kdy už bude konec?
2: Tak, výborně, vždycky každý týden dotaz a kdy už bude konec, no, my začneme končit, že jo, protože tu 11 jsem vám sliboval už minulý rok a je to mezi kilometry 42 a 25, to znamená od Poděbrad směrem na Sadskou, speciálně ten směr na Prahu, ten asfalt už je tam opravdu mizerábl a loni už byl mizerábl, to znamená letos, myslím si, že ještě teďka během prázdnin začneme, bude to tak asi na 6-7 týdnů, pokud to bude hodně, hodně rychle, počítejte s tím, že asi do části podzimku s tím zasáhnem, ale ta 11 už bude opravdu potom jedna velká mohérová šála.
0: Tak a poslední verze dotazu D48 je něco nového.
2: No Ježišmarja, D48, možná ne úplně všem vám to říká, je to dálnice, která se u hranic odloupne z D1 a peláší na Frýdek Místek a je to vlastně takovej ten podostravský tranzit na směrem na Slovensko, strašně důležitá dálnice a v tuhle chvíli generální ředitel oznámil, že podepsal smlouvu, to znamená poslední úsek té 48 mezi Bělotínem a Rybí místní vědí samozřejmě, tak začneme stavět určitě ještě letos, předpokládám nějaký podzim, ale jenom upozorňuji na to, že jakkoliv hlásím, že je to poslední úsek dálnice D48, tak ještě potom, až bude hotovej, tak se musíme dát do rozšíření té estakády, která tady tomu úseku předchází. Tak jenom, abyste mi potom nemlátili vo hlavu, že jsem slíbil kompletní dálnice a ještě tam vyměňujeme kanály.
0: Tak, Honzo, díky za týden v úterý.
2: Budu se strašně těšit osobně, mějte krásné léto, jezděte opatrně.
0: Honzu zdravíme, to byl Honza Riedl a zase po 16. hodině za týden. Před námi Monika Absolonová najednou, za chvíli, na Blaníku dál hezky česky.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Pohodové České rádio. Rádio
15: Hladík. Na vrcholcích noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem vloček všech.

0: slovenská skupina Team a písnička Reklama na ticho. Žádnou reklamu na ticho pro vás nemáme. Naopak na krásné písničky po 17. hodině Ivana Andrlová a z pohádky Kdyby se v komnatách. Kdyby se v komnatách. Taky Hana Zagorová a Spěchám. A skupina Krištof. Budem se rvát. Nebudem se rvát, ale hrát budeme hezky česky. Ostatně Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky a mohou být i silné. K večeru ale bude částečně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?

0: se zeptej tatínka.
1: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Na příjezdu do Frýdlantu nad Moravicí ve směru od Frýdku Místku zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. Zdržíte se nárazově. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u křižovatky s Dlouhou srazilo osobní auto chodce. Počítejte tam s omezením provozu. A na příjezdu do Opavy směrem od Ostravy u kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Počítejte s menším zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Hasiči stále likvidují požár ve Zlíně. Sněmovna řeší ceny dálničních známek. Hokejista Blimel se vrací ze zámoří. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hasiči už šestým dnem zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Další podrobnosti zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
7: Hezké odpoledne. Na místě je šest jednotek, které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a dál prolévají sutiny. Teplota uvnitř je stále vysoká. Navíc kvůli bouřkám, které se na Česko ženou, začaly hasiči sledovat i rychlost větru. Vichr totiž může mít vliv na stabilitu torza. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Ze Zlína Ivana Balkovská.
6: Podle hasičů zásah potrvá ještě několik dní. Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Proti je opozice, která krok pokládá za populistický. Zamítnutí předlohy ani její vrácení vládě k přepracování ale neprosadila. Na řidiče v Praze čeká další dopravní komplikace. Stavbaři se totiž pustí do oprav Hvězdovy ulice na Praze 4. Práce začnou v pondělí 20. července a potrvají do 3. srpna. Řidiči kvůli tomu neprojedou z Pankráce do Nuslí a naopak. Výluku bude mít i autobusová linka 188, která pojede přes Pražského povstání. Hokejová Sparta má novou posilu. Klubu se na 4 roky upsal Matěj Blimel. Reprezentační útočník strávil poslední 4 sezóny v zámoří a zahrál se i NHL. Letos Blimel nastoupil i za národní tým a zúčastnil se květnového mistrovství světa ve Švýcarsku. Tolik zprávy, pokračuje Jirka.
8: Co si to zahrál?
6: NHL.
8: Správně, Liško.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
8: Až Bluňk a hezké odpoledne. 33 stupňů Celsia hlásí aktuálně Jižní Morava, je to tak, Břeclav, teď aktuální teplota. Jižní Moravu za svůj cíl si ne nadarmo dnes vybral taky blanický krajánek a přihlásí se za chvíli. A teď se o slovo hlásí zase české písničky, tady je Hana Zagorová a Spěchám, 17. hodina tedy odbyla, my vám hrajeme dál hezky česky.

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: v něm, co jsem psal.
1: Hop, trop a písnička Tři kříže na Blaníku a teď pozdravíme našeho blanického krajánka.
2: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
1: Už jsem prozradil, že se vypravil na jih Moravy. Kam přesně, to už nám řekne sám Vlasta Suk. Ahoj.
3: Tentokrát jsem u zvířátek a navštívil jsem zoo Sedlec u Mikulova. Se mnou je tu hlavní zooložka Kristýna Volhejnová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jaká zvířátka tady máte aktuálně?
4: Mohla bych začít od těch největších k těm menším. Naše největší zvířata, která tady máme, jsou dva velbloudi dvouhrbí, dále tady máme antilopy, vodní ptáky, jeřáby, kolekci bažantů a z těch exotických tady máme opice, především lemury, lemury vary a lemury kata a nejnovějším přírůstkem jsou drápkaté opičky, konkrétně kosman stříbrný, velice vzácný pár.
3: A posluchači, především děti, si tady mohou i některá zvířátka nakrmit.
4: Ano, my nabízíme i krmení zvířat a konkrétně by šlo o kozenky, malé kozičky holandské, potom kozy girgentálské, to je italské plemeno s krásnými zatočenými rohy. Nakrmit si mohou i lamy alpaky a naše koji kapry v rybníce.
3: A kromě krmení tady mohou posluchači zažít co?
4: Takovou největší novinkou v tomto roce je venčení alpak. Můžete si vlastně objednat takové setkání se dvěma nebo třemi nebo i vícero lamami alpakami, které dostanete na vodítku a můžete se s nimi jít projít. A zároveň vám nabízíme i komentované prohlídky, které pořádáme jak pro skupiny, tak i pro jednotlivce, kde je vlastně možnost nahlédnout více do zázemí našich zvířat.
3: Blanický krajánek se sem vrací po více než dvou letech a docela se to tady změnilo, já žasnu. Vy to rekonstruujete, takže předpokládám, že to bude ještě daleko lepší, až přijedeme příště třeba. Co tady ještě přibude?
4: No, momentálně se naši návštěvníci mohou pokochat novým pavilonem opic, ten právě dokončujeme a do budoucna chystáme otevřít krásnou restauraci o dvou patrech, kde na střeše chystáme takový výběh pro želvy, bude zde kavárna, to bude vlastně otevřené někdy v květnu příštího roku a zároveň do té doby budeme stavět pavilon pro tapíry a kapibary. Ráda bych doplnila, že díky tomu, že naše zoo prochází rekonstrukcí, v současnosti nás můžete navštívit za dobrovolný příspěvek.
3: No tak jo, já vám přeju, ať se daří samozřejmě, ať zoo Sedlec dál vzkvétá a třeba zase někdy nashledanou.
4: Moc vám děkuji a těšíme se na vaši návštěvu.
3: Pro dnešek se loučí i blanický krajánek, samozřejmě jsme to opět všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa taky na našich stránkách radioblanik.cz. Tak se mějte hezky, ahoj.
2: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
1: Budeme se velmi těšit na fotky, šťastnou cestu zpátky domů přejeme našemu krajánkovi. Za dvě minuty bude čtvrt na šest, ať už taky sami někam jedete, tak vám přejeme, abyste dorazili v pořádku a včas. A teď vám hrajeme, tady jsou One More Time a za chvíli Ivana Andrlová a Kdyby se v komnatách z pohádky. Vám pošleme písničku. Krásné úterý a hezký poslech Rádia Blaník.

0: Anna Andrlová, písnička Kdyby se v komnatách z pohádky Princové jsou na draka. No a za chvíli třeba skupina Kabát a Pohoda, taky Lucka Vondráčková. Abyste měli ještě větší pohodu třeba o víkendu, tak bychom pro vás měli zase tu 7,5kilovou šunku na kosti a více o tom za chvíli. Tak nás poslouchejte a přejeme krásné úterý.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
8: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
11: Dobrou noc.
10: Buona notte.
11: Sladký spánek.
10: Sono dolce.
11: Matrace.
10: Maniflex.
11: Maniflex. Magnifik.
10: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
12: Dobré ráno, miláčku.
13: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
12: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
13: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
2: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
14: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Možná jste při úterku v šíleném kolotoči, tak pro vás budu mít překvapení. Ano, zítra už je středa, ono to uteče, čtvrtek, pátek a je tady víkend. O víkendu zase poveze krajánek 7,5-kilovou šunku od Leka na kosti, takovou dobrotu, kterou poveze někomu z vás, kdo je naším členem klubu posluchačů Rádia Blaník. To se dále chce napravit, pokud nejste, podívejte se na web radioblaník.cz, přihlaste se do našeho klubu posluchačů a přímo tam se můžete zaregistrovat do naší hry o 7,5-kilovou šunku. Co je cílem? Napíšete, kde trávíte léto s Blaníkem, nepište v garáži, na zahradě, napište adresu rovnou, aby krajánek věděl, kam vyrazit, a zkusil to už v sobotu a zavítal za Petrem do českého Štemberka a ten říká, že už o tu šunku pár let hraje.
1: No, už je to třetím rokem.
0: A vyhrál v sobotu, vyšlo to. A pak další zastávka, to bylo za Martinou do Goučova Jeníkova.
2: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: Poprvé něco vyhrála a byla opravdu šťastná. Musím říci, že nejenom Martina, nejenom Petra, ale taky vy můžete vyhrát tu úžasnou 7,5-kilovou šunku. Tak se podívejte na web radioblaník.cz a hledejte klub posluchačů Rádia Blaník. Slunce dá nám
3: svítí 5 000 na ruku. Špičkový manažer si to vydělá za jednou.

0: se dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Ano, chytejte písničku Slunce dál svítí, za chvíli ale taky skupina Krištof a Zůstaň tu se mnou. Zůstaňte s námi, hrajeme si hezky česky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Baník.
1: Dnes je velký důvod pustit si písničku Karla Gotta a taky Michala Davida. Proč právě dnes, uslyšíte za pár minut, a to včetně písniček. Rádio Blaník. Teď ale Václav Neckář a Křídla iluzí. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto, tak pěkný poslech, za chvíli už bude 18. hodina.

0: Karel Gott a písnička Pábitele teď na Blaníku. Mimochodem, dnes je to právě ten den, kdy svoje narozeniny slavil Karel Gott. Karel Gott, 14. červenec, měl v občance jako datum narození. My si vzpomínáme na Karla Gotta právě dnešní den a mimochodem, není to dnes, je to už nějaký čas zpátky, jsem si povídal s Jiřím Suchým, který vlastně svého času Karla Gotta objevil pro svoje divadlo Semafor a dal mu vlastně první velkou příležitost. Jaká je ta první vzpomínka na Karla Gotta? Tady je Jiří Suchý.
1: Tak do jisté míry velký zásluhy na tom má jistý Karel Mareš, což byl náš režisér v divadle, ale zároveň to byl velice úspěšný skladatel, který měl největší hity v 60. letech, takový jako Oliver Twist a prostě takovýhle. Ten byl zároveň výtečný hledač talentů, vždycky nám přišel na někoho upozornit. No a my jsme se šli podívat na jeho poput do kavárny Vltava, kde říkal, tam je takový kluk, neznámý, jako takový amatér, ale má zajímavý hlas a tak, jděte se tam na něj podívat. No tak jsme se tam vydali a zůstali jsme jaksi úžasle koukat, poněvadž jsme si říkali, tak pozor, takovýhle hlas tady nikdo jiný nemá. A to je teprve začáteční, že jo? No a tak jsme mu hned nabídli angažmá a já ho potom pozoroval. Já jsem ho začal obdivovat nejenom kvůli hlasu, ale i kvůli tomu, jak kvůli jeho osobě. On měl zaprvé obrovský charisma, on dokázal působit na lidi, že jo, na celý široký spektrum těch obdivovatelů a kromě toho v civilním životě byl takový přiměřený, vůbec jsem neměl pocit, že by mu to stouplo do hlavy nějak nebo tak. Byl takový, takže mě velmi imponoval v tomhle směru.
0: Vzpomínka Jiřího Suchého právě na Karla Gotta, narozen 14. července roku 1939 v Plzni a do toho hudebního nebe odešel 1. října 2019. No a pozor, dnes slaví taky svoje narozeniny Michal David a ten je mladší oproti Karlu Gottovi, jasná věc. Narozen v Praze také 14. července roku 1960. Zdravíme Michala Davida, já vím, že teď poslouchá. On to říkal a zkusím mu zavolat, protože je teďka v zahraničí, v den svých narozenin a tady je jeho písnička.

0: David Dale a písnička V ozvěnách teď na Blaníku. Já doufám, že to nebude jako V ozvěnách, ale pokusil jsem se spojit s Michalem Davidem. Michal David tráví svoje narozeniny právě teď ve stejném městě, odkud jsou četníci. Asi víte, asi znáte četníky, tak budete vědět. Jestli se mi povede spojení, já netuším, můžeme to zkusit. Michale Davide, proč trávíš právě teď svůj čas v Saint-Tropez?
1: To ne, ale já tady mám ohňostroj zadarmo, víš, tenhle ten den. Oni tady oslavují Bastilu.
0: Oni oslavují Bastilu, takže tam oslavuješ svoje narozeniny. No a vlastně, když se zeptám úplně jednoduše, máš narozeniny pravidelně ve stejný den, jako Karel Gott, nepřišlo ti tedy někdy zvláštní, že možná ta média tě dávají na druhé místo za Karla Gotta, protože ty narozeniny prostě 14. července si celý život slavil společně s Karlem Gottem. Nepřijde ti to třeba líto nebo škoda?
1: Ať jako samozřejmě Karel má vždycky sednost a vždycky měl, ale hlavně jako prostě ví a samozřejmě, že si na něj vždycky vzpomenu. Každý mý narozeniny si na něj vzpomenu, jo? Tak jsme často strávili spolu. Takže samozřejmě, že jsem rád, že se připomíná Kája. Já jsem tady ještě, takže je to...
0: To spojení není nejlepší, ale asi víme, co chtěl Michal David říci. Zdravíme ale do Francie, do Saint-Tropez. Já přeji, že dnes si tedy narozeniny užije Michal David právě v této zemi, tak ať je stráví, jak nejlépe dokáže. Michale, zdravíme, snad nás slyšíte v Saint-Tropez všichni skvěle, protože tam je Michal David s kamarády. Na Blaníku za chvíli slovenská skupina No Name a taky Olympic a písnička Je to tvá vina.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
3: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
3: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda, přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: len praletí.
1: Život má chuť zápasu zpívá Igor Timko ze skupiny No Name. Víte, že naspíval taky naši blanickou písničku Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: Slunce dál svítí.
1: I když se v létě někdy může zatáhnout, tak na Blaníku slunce dál svítí. Hlavně k tomu máme krásnou písničku. Ta vznikla před 2 lety ke čtvrtstoletí našeho rádia. Zní takto.
4: Slunce dál nám svítí.
1: Kdo by neznal, my vždycky, když zahrajeme tuto písničku, teď v létě, tak vám nabízíme 5 000 korun. Není to jen tak, je potřeba se dovolat na konci této písničky, já ji utnu, to byla pouze ukázka, vrátíme se k ní třeba za několik málo minut, anebo zítra, kdo ví. Každopádně, když zazní slunce dál svítí na konci písničky, buďte první na telefonu 800 109 109. Jako se to stalo včera, telefon zvedl Martin Císař, pustil krátkou ukázku té písničky a ptal se, kdo pak to tam zpívá.
5: Přemýšlejte,
6: kdo by. Tohle bych tepala, že by to mohl být Xindl X.
5: Myslíte Ondru Látka?
6: Ano.
5: Opravdu?
6: Ano.
5: Stojíte si za tím, neměníte názor, je to takhle,
6: neměním,
5: jak říkáte. Tak
6: neměním.
5: Já vám teda zatleskám, no. Máte 5 000 kč. No Petro, tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz, to je hezký, ne?
6: No to je krásný.
1: Tak včera vyhrála naše posluchačka Petra. Kdo to bude příště? Poslouchejte Blaník a jakmile zazní slunce dál svítí, tak volejte 800 109 109. Kdo se trefí na konci písničky, bude první na lince. Tak tomu telefon zvedneme a pak už je to na něm. Zda bude vědět, kdo v té ukázce přesně zpívá, kdo to je.
3: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: Za chvíli se na vás těší můj kolega Martin Ledinský, já půjdu tam a Martin sem, jako v písničce Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna, kterou si pustíme za chvíli. Tak pěkné úterý.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Nové české rádio.
14: Tady Helena Vondráčková, já vám přeju krásný

0: Sagvantofy, dávej ber, tak to já vám rozhodně budu dávat už za chvíli, konkrétně písničky na přání. A těšit se můžete třeba na Michala Tučného, bude Karolína. Karolíno, ano, a taky si pustíme Holky pro mámu. A taky bude dnešní oslavenec Karel Gott, Jak žil, jak jsem žil. Teda kdyby ještě byl mezi námi, tak by rozhodně Karel slavil, to je jasná věc. Posloucháte Blaník, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes přes naše území přecházejí bouřky a zítra máme ještě v severovýchodní polovině území čekat dopoledne právě doznívající déšť s přeháňkami a bouřkami. Jinak nad Českou republikou zítra oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne také s přeháňkou a bouřkou, ale teploty opět letní 23 až 28 stupňů, na severu území kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů. Rádio Blaník.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Ještě tady broučku vidíš?
5: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
1: Michal Krusbersky.
2: Na rádiu Blaník.
0: Hezký podvečer, teď v úterý 14. července, máme těsně před 19. hodinou a před námi rovnou 2 hodiny písniček na přání, tak nebudeme otálet, pokud jste si o nějakou tu vaši oblíbenou napsali, tak určitě už jste napnutí a čekáte, kdy to bude, takže nezdržuju a rozhodně hraju, tady je Petr.

Ano, kolega Jirka už je v tahu, zdravíme ho do auta a v tahu je i Petr Kotfald, ale naopak před námi písničky na přání, ty dnešní, tak pojďme na ně. Dneska máš svůj slavný den, proto my ti přáti chcem hodně štěstí, peněz, lásky, zdraví, jak se na tom světě praví. Ať svůj život žiješ podle svých snů a představ, máme tě všichni moc rádi, Karolinko, jsi naše všechno, oslav tedy i svůj svátek královnu. A my taky posíláme jednu královnu, respektive tři, Bára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absolonová. Teď královnou jsem já.

0: královnou jsem já a muzikálová písnička v podání Báry Basikové, Ilony Čákové a Moniky Absolonové. A před námi taky další vzkaz. Zahrajte prosím písničku pro paní Evu Krobovou z Karlových Varů. Milá maminko, k tvým 75. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, spoustu krásných dní a plných lásky. Děkujeme ti za vše, co pro nás každý den děláš, za tvoji péči, trpělivost, sílu i laskavé srdce. Jsi pro nás oporou, inspirací a člověkem, který umí rozdávat teplo domova. Přejeme ti, aby ses i nadále často smála a aby ti život přinášel mnoho malých i velkých důvodů ke štěstí. Máme tě rádi, to vzkazuje dcera s rodinou, také manžel František a Vinoušek a Bertuška. Tak my posíláme slibovaného Karla Gotta.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: 87. narozeniny by dneska Karel Gott slavil, tak zdravíme tam nahoru a zdravíme taky do Ostravy. Máme zahrát totiž právě teď další písničku, konkrétně Jarka Nohavicu, pro milovanou maminku Petrušku a pro tatínka Milánka, ať se jim vydaří výročí, to vzkazuje Alice. Tak zdravíme do Ostravy.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: trávě tvých jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klobíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Tak tohle byl pohodový Jarek Nohavica a minulost, 13 minut po 19. hodině. No a před námi další vzkazy. Pro koho budou? Tak nejdřív jeden do Prahy. Budeme hrát Tinu Turner, té nejlepší mamince, babičce a prababičce do nemocnice, aby jí bylo brzy lépe. A posílá velkou pusu Karolínka. Výborně. A ještě jeden vzkaz pro maminku, konkrétně pro Helenu Svobodovou z Neštěmic. K tvým narozeninám ti ze všeho přejeme pevné zdravíčko, klid a pohodu. Chci ti dnes říct, že jsi pro mě ta nejlepší maminka na světě a také jediná osoba, kterou mám tak nesmírně rád. Co pro mě znamenáš, se slovy ani nedá popsat. Vím, že to v poslední době není lehké, ale moc si přeji, abys překonala všechny současné starosti. Jsi silná žena. Děkuju za všechno a máme tě moc rádi. Tvůj syn Petr konkrétně posílá taky písničku. Tady je...

Dříve jsme ji také přezdívali rocková babička Tina Turner, The Best, 18 minut po 19. hodině, kde si hrajeme stále a pořád na přání. A ta další písnička bude taktéž pro maminku, ovšem pro maminku Táňu k dnešním půlkulatým narozeninám. Maminko, přejeme ti hlavně hodně zdraví a lásky, ať si rozumíme. Děkujeme ti za všechnu tvoji lásku, starostlivost a obětavost, za to, že jsi tady vždycky pro nás a pomůžeš, vyslechneš, poradíš. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať jsi tu s námi spokojená a šťastná a tě nic netrápí. To přeje dcera Veronika, vnučka Andrejka, vnuk Luky a celá rodina. No a od nás z Blaníku jsou tady holky pro mámu.

A my tady jsme také pro vás, přátelé. Pokud byste si i vy totiž chtěli nechat zahrát písničku, tak není nic jednoduššího, než navštívit naše webové stránky radioblaník.cz. Tam najdete záložku kontakty a když ji rozkliknete, tak je tam formulář písniček na přání. Úplně jednoduše jej vyplníte, napíšete nám, který den byste chtěli písničku zahrát, jestli po 19. nebo po 20. hodině. Připíšete samozřejmě svůj vzkaz a to všechno nejlépe tak 3 dny předem, abychom měli čas to zpracovat a zařadit do vysílání. Tak se budeme těšit na ty vaše vzkazy a teď už tady mám další. Poslouchám vás jak doma, tak v práci a ráda bych chtěla nechat zahrát písničku od Lucie, písničku Marie a chci ji věnovat také lidem, co zrovna řídí nebo se vracejí z práce domů. Jste úžasné rádio, mám vás ráda, napsala Lada. My děkujeme a tady je Marie. A nechce se...

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

Minutu po půl osmé posloucháte Rádio Blaník, hrajeme si na přání a ta další písnička bude pro manžela. Milý Marťo Macouši, dnes slavíme 15 let společné cesty a také 9 let od našeho ANO. Děkuji ti, že jsi ten nejlepší manžel a úžasný táta našeho Vilémka. Ať je naše pohádka dál plná smíchu, lásky a dobrodružství ještě spoustu let. Miluji tě, Lenka posílá právě teď další písničku. Tady je Leona Machálková a Konec dětských snů.

To byla Leona Machálková, ale před námi další vzkazy. Pořád jich neubývá, přátelé, tak pojďme na ty další. Milovaná a zlatá naše Aničko, statečná holčičko, přejeme ti k tvým nádherným 11. narozeninám hlavně zdraví, štěstí, radost z učení a spoustu dobrých kamarádů. A aby si v nové škole měla laskavé a moudré paní učitelky a taky, aby tě bavilo tancovat a hrát na klavír. Prostě radost ze života. To ti moc přeje děda a babička. A taky posílají Evičku Farnou. Tady je Bumerang od nás.

0: Bumerang Evičky Farné nás pěkně rozproudil a teď dáme prostor Michalovi Tučnému. Tak pro koho to bude? Zahrajte naší Karolince Tomšíkové z Velkého Meziříčí k dnešním jmeninám. Milá Karolinko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a také štěstí a stálý úsměv na tváři. To vše ti z celého srdce přeje maminka s Karlíčkem a Edík a Charlie posílají pusinku. My posíláme písničku Karolina.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.

0: A před námi další písničkové přání. Pro koho a od koho? Prosíme o zahrání písničky pro náš tým pokojských, které to vůbec během letních prázdnin nemají jednoduché. Lucifer z pekla Čertovina jim děkuje, že připravují zázemí pro naše hosty, kteří si u nás mohou užít ničím nerušenou dovolenou. Takže už bylo naznačeno, že to bude Peklo Čertovina od Michala Davida a tomu bych chtěl také popřát k dnešním narozeninám další náš posluchač Bohumil konkrétně. Michale, přeju všechno nejlepší k dnešním narozkám, jsem váš fanoušek již od začátku 80. let. Bohumil podepsán, takže Michala Davida posíláme a posíláme mu také pozdravy a všechno nejlepší k těm dnešním 66. narozkám.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

Tak, tak, ale my žádné špatnosti neprovádíme. Já doufám, že vám jenom děláme radost s písničkami na přání. A tady je další. Chtěli bychom nechat zahrát pro Rostislava Havlíka, který dneska slaví narozeniny. Máme tě moc rádi, to přejí děti Rostík a Natálka. Děkujeme, co pro nás děláš, a posíláme pusu. No a my posíláme kapelu Škvor, tady je Síla starých vín.

0: A co bude dál, to je, myslím, stoprocentně jasné. Budou další písničky na přání. A koukám, že už tady mám nachystanou konkrétně Teresku Kendlovou. Přeju své dceři Káje k svátku. Jsme na ní moc hrdí za to, jaká je. Přeje mamka, táta a Ája a posílají právě teď Diamanty.
1: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

My to nevzdáváme a hrajeme na přání. Teď tady máme vzkaz pro milou babičku Helenku. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody. Ať je každý tvůj den plný úsměvu a krásných chvil s rodinou. Děkujeme, že tu pro nás vždy jsi s úsměvem a skvělým jídlem. S láskou tvá vnoučata Míša, Samík a Velda. No a posílají Olgu Lounovou. Tady je jedna narozeninová.

0: Každopádně ještě zítra v severovýchodní polovině území dopoledne máme čekat doznívající déšť nebo přehánky s bouřkami, jinak bude v průběhu dne oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne místy taktéž nějaká přehánka nebo bouřka. Teploty stále letní, 23 až 28 stupňů, na tom severu naměříme kolem 21 stupňů a na horách pak do 17. I když na Šumavě, tam bude tepleji, tam naměříme až 20 stupňů. Radio
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny. Nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Michal Krusbersky.
5: Na rádiu Blaník.
0: Minuta po 20. hodině a dalších 60 minut písniček na přání před námi. Tak si dejte něco dobrého, udělejte si pohodlí, pokud můžete tedy a nejste někde třeba v práci nebo za volantem. A já posílám teď hned ze startu kapelu Jelen Jiřího Pavlicova Hradišťan. A pro koho bude ta písnička? Moje milovaná maminko, dneska bysme přišli s kytičkou přát a ty bys rozdávala úsměvy. Miluji tě z celého srdce, dcera Míša, manžel Alex, Jindra, vnoučata Michal, Lukáš, Ondrášek, jo a Sabinka je magistra, to by si měla velkou radost. Posíláme pusu tam nahoru. A ještě jeden vzkaz, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať s námi jsi dlouhá léta, to přeje rodina z Kolína. Jaruška, Martin, Švagrová, Simonka, Jája, Honzík, Choltice, tvoje manželka Tereza, tvoje tři krásné děti, Lucinka, Anetka a Ondrášek. A k tomu krásné výročí svatby, miluji tě, Lukáši můj, vzkazuje Tereska a posílá taktéž.

0: Strašně krásná, ale taky zároveň strašně smutná písnička kapely Jelen, Jiřího Pavlici a Hradišťanu. Miluju tě, 6 minut po 20. na rádiu Blaník. A před námi další vzkaz, sliboval jsem Hanku Zagorovou, tak teď přijde. Milá maminko, k tvému svátku ti přejeme moc a moc zdraví, štěstí, optimismu, pohody a také spokojenosti. Máme tě moc rádi, vzkazuje Jana, Tereska, Barunka a Ondra. A my vám do Bystřice posíláme písničku Maluj zase obrázky.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Hanka Sagorová, skoro už 12 minut po 20. na rádiu Blaník, kde si hrajeme na přání a teď to bude božský Karel Gott. Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát k narozeninám Standovi Slukovi a taky mojí sestřence Heleně Svobodové a to písničku od Karla Gotta Být stále mát. Přeju jim hodně zdravíčka, tak my se připojujeme a už hrajeme.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Jo, kdo by nechtěl být stále mlád, ale čas nám ubíhá všem stejně. V tom to máme úplně jasný, úplně všichni, že jo? Tak pojďme k dalšímu vzkazu. Dneska slaví paní Monika Kodítková ze Zálužan své krásné 50. narozeniny. 50 let je kus života plný zkušeností, radosti a výzev. Ať jsou ty další roky ještě klidnější, šťastnější a přesně podle tvých představ. Přeju ti, ať máš kolem sebe lidi, na kterých ti záleží a dost času si užívat všechno, co máš ráda. 50, to je teprve začátek. To ti z celého srdce přeje sestra Drahuš, manžel Tomáš, syn Martin a také Tomáš. A tady je Arakain a Dimitri a Žít svůj sen.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

20 minut po 20. jste s Blaníkem a já tady mám další vzkaz. Dobrý večer, Blaníci, dnes slaví naše Petra narozeniny. Pokolikáte, to už se nám trošičku plete, ale nevadí. Nadále zdraví mladiství Elána, plno úsměvů přeje vnuk Eda, dcera Katka a manžel Karel. A zahrát máme Čechomory a Lenku Dusilovou a Klebety. A pokud byste i vy chtěli nechat zahrát, tak nezapomeňte, že písničky na přání si můžete objednat na našem webu radioblaník.cz. A teď už hrajeme.

0: Necelou minutu před 8:30 jsem zpět s písničkami na přání. Milí Blaníčku, dnes slaví 80. narozeniny paní Kavalírová Marie ze Skvrňan. Moc bychom ji chtěli potěšit hezkou písničkou a také popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, trochu víc odpočinku a ať peče pořád tak luxusní škvarkové placky a mraky. Krásné narozeniny přeje dcera Martina s Gustou, syn Franta s Míšou, manžel František, vnoučata Fanda, David, Ondra a Kačka a také pravnoučata Barunka a Radůzek. A posílají Marie Rotrovou, tady je Kůň bílý.
1: Rádio Blaník.
2: Písně.

Kuň bílý pádí dál a my taky, protože trošičku nestíháme všechny ty vzkazy narvat do té jedné hodiny, tak uvidíme, jak to dneska zvládneme. Všechno nejlepší k 39. narozeninám pro našeho syna, pro pana Aleše Pěknice z Horní Střítěže. Hodně štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu, boží požehnání a také ochranu paní Marie přejí rodiče s babičkou a sestra Lucie s rodinou. No a o Jarka Šimka si napsal ještě někdo, konkrétně Andrea zo Slovenska, tak já to budu trošičku simultánně překládat rovnou. Milá Nikuš, k tvým dnešním 30. narozeninám ti přeju všechno, jen to nejlepší, ať jsi zdravá, šťastná, milovaná a nech se ti splní všechno, po čem toužíš. To přeje z celého srdce tvoje kolegyně zo Slovenska Andy. A tady je Jarek Šimek a narozeninová od nás. Dne.

nesmírně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Ano, všechno nejlepší o Slovenci a tady mám vzkaz dalšímu. Zahrajte nejúžasnějšímu chlapovi Janovi Hrvánkovi ze Žatce. Jsi moje opora a děkuju za každý den s tebou. Miluju tě. Tady od nás Opus a Life is Life, tak to trošičku rozjedeme.

0: Life is life. A teď to budou nedvědi, rovnou dva vzkazy tady máme. Miluju tě, jsem ráda, že tě mám, už jsme spolu 4 měsíce a půjde to dál. Jsem s tebou moc šťastná, jsi úžasný chlap a konečně mám tu pravou lásku. Jsi skvělý přítel, miluju jenom tebe a nevzdám se tě, myslím pořád na tebe. Přítelkyně Tereza Věra? Zajímavé. Tak ještě jeden vzkaz. Posíláme srdečný pozdrav na Moravu do sluného Strachotína našim bobanům. Pěkně si užívejte ještě slunka, koštujte to nejlepší vinko. Všecky starosti hoďte za hlavu, takže žádný kvalt, doma je všecko v cajku, dejte si za nás pohárek. Moc na vás myslíme a posíláme pusu. Pěknou dovolenou přejí vaše dcérky Jiřík a Rozárka. Tak tady jsou nedvědi, máme jen sebe.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Pohodové České rádio.
4: A na tomto skvělém rádiu pokračujeme dál v písničkách na přání a teď budeme hrát všem pro radost a taky pro dobrou náladu. Marek z Hradce Králové totiž všem posílá Standu Hloška, Lindu Finkovou a Pavla Nohu a dáme si písničku Parta se mění.
5: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
6: Písničky na přání.

Léta, když je skvělá v práci, tak je to fajn, člověku to víc utíká, veďte. A my už jdeme k dalšímu vzkazu. Hezký večer, prosím, zahrajte písničku pro trochu moji radost a když to udělá radost i někomu dalšímu, budu o to víc ráda. Děkuju a hezké léto přeje Helena z Prahy a tady jsou Model Talking od nás.

0: Tak jsme trošku zpomalili a pohodová bude i ta další, hezká česká. Zahrajte, milý Blaníčku, písničku Libušce, jenom tak pro hezký večer, napsala Šárka a posílají Věrku Špinarovou. Píseň svou mi tenkrát hrál.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Věrka Špinarová na závěr hodiny, píseň svou mi tenkrát hrál a my vám dál budeme hrát písničky na přání, pokud jsme to nestihli teď, tak budeme pokračovat za chvíli a bude třeba Karel Gott. Je jaká je. Ano, a taky nás roztančí Verona, na mě nečekej. A třeba bude i Pavel Bobek, pojď dál a zpívej. Na Blaníku i dál hrajeme české písničky, ostatně jako celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak dneska večer to máme s bouřkami, jak to bude vypadat zítra. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách stále ještě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. No a jinak na celém území České republiky spíše oblačno až polojasno. Jen ojediněle stále ještě se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na severu území kolem 21 a na horách kolem 17, i když pravda na Šumavě bude až 20 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz

0: Zeaxantinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
2: Na rádiu Blaník.
3: Hezky dobrý večer, stále jsem s vámi a stále také pokračují písničky na přání, protože těch vzkazů tady máme stále ještě hodně. Takže hned ten první bude pro koho? Zlato, už jsme spolu rok a miluju tě i za to, že mi ve všem pomůžeš. No, bohužel jsme spolu začali v den, kdy zemřela má maminka před 14 lety. Zřejmě ti mě poslala. Miluju tě nejvíc a mamince tam nahoru posílám pusinky. Miluju vás oba a tebe, Jardo, nejvíc. Vždy budu. Pavla posílá kapelu Kex

Blackex a písnička Víš, a teď trošku přitvrdíme, budeme hrát AC/DC pro dobrou náladu pro babičku s dědou od Danši z Hrádku nad Nisou. Tak tady jsou!

Highway to Hell a AC/DC 9 minut po 21. na rádiu Blaník a hrajeme si dál. Milí Blaníku, dneska slaví své narozeniny moje dvě nejdůležitější holky, a to má dcera Nikča Lebedová a také má vnučka Simča Ganslerová. Holky moje, přeju vám vše to nejúžasnější, co si můžete přát, hlavně tu lásku, zdraví a štěstí. To přeje mamča a babička Drahomíra s Ládíkem. K přání se také přidává přítel Tomáš s Adélkou a Nelčou a taky mamča Jana s taťkou Davidem a bráchou Dádou. Holky, prostě si to užijte dneska. Tady máte Veronu, na mě nečekej. Na

0: Tak od nás rozhodně nedostanete vynadáno, pokud si objednáte písničku na přání. Zítra rozhodně máte další šanci, teď ale poslední vzkazy. Hezký večer, chtěla bych popřát mojí dceři Markétce, která oslavila svůj svátek 13. července. Milá Markétko, hodně štěstí, zdraví a životní pohody, to ti ze srdce přeje tvá maminka, přítel a také babička a Zdeněk. A ještě jednou budeme hrát k svátku, ale to dnešním Karolinkám, konkrétně té jedné s Chrudimi. Všechno nejpřeje maminka, Anička, Berdánek, Eliška, táta, Jirka a Pepa. A tady už je Karel Gott. Je jaká je?
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Tak tohle byla vzpomínka na Petra Muka a taky na kapelu Oceán. Naděje dozněla a vy budete mít zase zítra šanci nechat si zahrát nějakou písničku na přání. Tak si ji klidně objednejte na našem webu a pokud rádi cestujete, tak si zítra taky nenechte ujít samozřejmě další povídání s kolegou Petrem Slívou, který cestuje obytňákem na sever.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání v Laníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Pavel Bobek, pojď dál a zpívej, tak já vás budu spíše zvát zase na výlet. Pokud milujete totiž historii a módu současně, zejména teda klobouky, tak to bych vás pozval na zámek v Kunině na severu Moravy, protože tady muzejníci z Nového Jičína vytáhli na světlo světa velkou část unikátní sbírky pokrývek hlav předních šlechtických rodů z Čech, Moravy a Slezska. A tak tady máte šanci vidět nejenom civilní klobouk arcivévody Ferdinanda d'Este, ale i různé pokrývky hlav harachů, kinských, lobkoviců nebo rohanů. Je to vůbec největší kolekce svého druhu u nás. Obsahuje 385 exemplářů, i když v Kunině je vystaveno nějakých 150 těch nejkrásnějších a nejzajímavějších kusů. Víc zámek stejně nepojme. Nejstarším exponátem je třeba buřinka z majetku hrabat harachů, původně ze zámku ve Velké Meziříčí. Celá expozice neobsahuje ovšem jenom klobouky, ale i turistické, cestovatelské nebo koupací čepice a vystaveny jsou také pokrývky hlav služebnictva. Takže pokud máte zájem, můžete vyrazit na zámek Kunín. Tahle expozice tady bude k vidění až do konce října, takže rozhodně nemusíte spěchat.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: na závěr našeho společného vysílání tady na rádiu Blaník, ale nebojte se, i po 22. vám budeme hrát hezky česky. Třeba Petra Koláře si pustíme. Taky bude Vašek Neckář, Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
0: A ještě Houby magický a Kabáti. Stále jste s Blaníkem, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, čekáme ještě zataženost občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i silnými bouřkami. Jinak bude v průběhu dne oblačno až polojasno, ale ojediněle se stále ještě budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na severu území naměříme okolo 21 a na horách kolem 17, i když na Šumavě to bude až 20 stupňů. Tolik od Michala Krusberského, já se pro dnešek s vámi loučím, těším se zase zítra třeba na českém Blaníku. No a za chvíli tady u nás budou pokračovat písničky z lásky.
3: Rádio Blaník. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Živé vysílání.
3: Speciální webová rádia.
2: Rozhovory s moderátory.
3: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
2: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
3: Tak ať se vám hezky sleduje,
2: čte
3: i poslouchá.
2: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Ještě tady, broučku, vidíš?
11: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace.

0: Rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky. Ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Ty nejoblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku.

0: Speak.
1: Mám ploché nohy po tetě,

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník, přátelé, a my se teď podíváme na naše webovky, kde pro vás máme opět seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Such povídá s výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví Hankou Borkovcovou a také s jejími hosty. V tom posledním díle si třeba pozvala Lukáše Čermáka z Formé klinik Praha, kde Hanka také rozšířila své služby.
1: No a teď mi prozraďte, v čem vlastně oba vidíte tu jedinečnost v tom spojení?
2: Já vidím jedinečnost v tom, že tomu dáme absolutní komplexnost. To znamená, že já nepracuji jenom s výživou, pracuji s klienty, kteří mají problém vlastně s psychikou, celkově se svým životem, ať už je to soukromí, pracovní a tak dále. To všechno s tím souvisí.
3: Přesně tak, já si myslím, že tady to spojení, jsme vlastně jediná klinika v Čechách, která tady to poskytuje. Vlastně úplně kompletní servis, postaráme se vlastně o klienty úplně ve všech fázích jejich proměny.
0: No a pokud vás tohleto téma zajímá, tak celé povídání si můžete poslechnout v podcastech na našich webových stránkách radioblaník.cz. A teď už zase hrajeme.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky. Ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 15. července. Dnes má svátek Jindřich a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 2 hodiny odpoledne proběhne u mostu přes Labe v Kostelci nad Labem slavnostní otevření opraveného úseku labské stezky. 10 hodin dopoledne se můžete v Kamenici nad Lipou těšit na zahájení 20. ročníku festivalu hraček z přírodního materiálu Hračkobraní. Potrvá do neděle. Zavítáme také na Žďársko. Tam se uskuteční v 5 hodin odpoledne otevření víceúčelového sportoviště v Měříně. Multižánrový minifestival Plejáda nabídne ve Znojmě současnou alternativní hudební scénu, a to v hradebním příkopě u Střelniční věže. A hodinu před polednem se uskuteční v Plzni oficiální otevření 2 schránek nalezených při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky. Ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz